0: Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
0: Fajn.
2: Paprsky mění se v zář,

0: Fajn Radio.
1: Rich Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Hudba, hvězdy, zákulisí
5: a to nejlepší z internetu.
4: Instagram, TikTok, YouTube.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky na nej...

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. It goes on. Nejvíc je tu. Nejvíc je tu ve vysílání. Fajn. Neřeš playlist, žij léto.
1: It's just so hot.
0: Fajn. Vždycky hot.

0: sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fine. Fine.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Sme online. Online. Sme na DAB+. Plus. Sme v aplikácii Rádia CZ. Hot News.
1: Cesta na zahájení Karlovarského filmového festivalu se několika modelkám změnila v dramatickou nehodu. Všichni cestující se stihli naštěstí dostat ven, dva lidi utrpěli zranění. Modelky nakonec na festival dorazily, o svoje osobní věci ale přišly. Zůstaly v autech, která po nehodě kompletně shořela. Americká rodina hledala svého kocoura téměř 30 hodin.

vycházející ze zdi. Taylor Swift je vdaná, měla svatbu v New Yorkský Madison Square Garden. Na obřad dorazilo přes 1000 hostů, včetně řady světových hvězd. Média událost označují za jednu z nejsledovanějších svateb všech dob. Fine.

0: Krásné úterní ráno. Ono je to ráno takový hořkosladký, přece jen jsme někteří velice, velice smutní. Tak smutní, že jsme to ještě nezažili. A tentokrát to není z toho, že by skončil prodloužený víkend. O tom bude řeč později. Takhle smutní jsme nebyli ani při našem prvním rozchodu. Je to tak. Cristiano Ronaldo včera odehrál svůj poslední zápas na mistrovství světa. Dokonce i Neymar odtančil svůj poslední tanec. Ale nebojte, startuje Morning Boost, startují 3 hodiny, nabombený songama, hlavně pozitivní náladou. Něco s tím smutkem prostě pojďme udělat. Jsem tu já, Fiki, což nevím teda, jestli je plus, ale je tu Wendy.
1: Zdravím, krásné dobré ráno.
0: Wendy, cítíš se taky smutně?
2: Jakože už Cristiano Ronaldo nebude, hej, moc mě to mrzí, jako fakt tenis, to bylo něco, na co jsem ráda koukala.
0: Tak, jasný.
2: Pojďme radši na ty songy. Loot, Metafix, Big City Life nebo Lana Del Rey, Summertime se dnes, to za chvilku tady na Fajnu.
0: To je velice příhodný song, vzhledem k tomu, že jsme takhle po ránu všichni smutní. Hezký ráno, jdeme na to a dneska výjimečně Sue je takhle na začátku.
3: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros. Sue!

0: dobrý úterní ráno, 7.7. Tohle to byl Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Dává to si fajn.
1: A jsme tady opět po prodlouženém víkendu. Byl nějaký prodloužený víkend, jo?
0: Byl, no, prej.
1: Tak to uteklo pěkně rychle. No, jsme tady a hledáme sílu, jak zvládnout ten zbytek týdne. Nějaký nápady?
0: Přemýšlet nad tím, že ten týden pracovní má jenom 4 dny.
1: To je dobrý, třeba? To mě baví. Mě ještě docela baví fakt, jakože si říkat, tyjo, včera bylo 6.7.
0: Ano. Kdo udělal rukama, ví?
1: Ano, ano. To, že jsi to zrovna ten Jan Hus takhle vybral, viď? Řekl, ty Maro, 6.7. to se nechám upálit, to bude mým jednoho dne.
0: A pak jednou děti budou říkat, a 6.7.
1: No, to je jedno. Super. Tak to je jedna taková věc, která mě jako drží nad vodou. Možná další věc, třeba, že nevím, že jak Wendy říkala 4 dny, další 2 dny volno. Hele, ale mě ještě napadá jedna věc, kterou jsem udělal dneska ráno a co mě teda nakoplo fakt velmi, velmi, velmi, velmi, velmi hodně. Dal jsem si fast food od nejmenovaného řetězce.
0: Ne, ty jsi blázen.
1: Ano. A musím říct, že mě to teda hodně rychle probral. Tak kdybyste měli vy ještě nějaký jako lepší nápady, než je tohle, pojďte nám je dát vědět. 724634634, co váš takhle dokáže po tomhle prodlouženém víkendu jako nakopnout. Na co spoléháte, co víte, že zafunguje, co víte, že vám prostě dodá sílu po ten zbývající týden.
0: Takže pište, no a do té doby Pink Punk, které zhrala Arsenic, Stayside, nebo Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Hezký ráno.

0: Panthers taky zahrál Arsen jejich Stateside na fajnu 18 minut po 6. hodině. Krásné dobré ráno všem, je za náma prodloužený víkend, no a čas kopnout do vrtule, což nemusí být zrovna tak úplně jako jednoduchý. A proto nás zajímalo, jestli máte něco, nebo máme něco, co nás jako dokáže takhle nakopnout po tom prodlouženém víkendu, co nás jako zvedne ze židle, co prostě nám dodá sílu. Ptali jsme se, přišly nám nějaký zprávy, na ty se pojďme podívat. Mám tady třeba zprávu a ta zní pohled na bankovní účet.
1: To je dobrá motivace, to říkám nic.
0: To by mě hodně rychle zvedlo ze židla. To možná půjdu jaký udělat. Potom, k tomu se tady váže hned další zpráva od Petra, který šel podobným směrem a píše notifikace z banky. Teď záleží, jak jo, jestli je ta notifikace dobrá, nebo jestli třeba odešlo půlka výplaty někam dopryč. No záleží. Pak tady máme zprávu, kterou jsme rozhodně nečekali, že by někdo napsal, ale i tak jsme za ní rádi. Ranní káva. Wow.
1: Jakože je to to nejlepší, co můžeš udělat.
0: To nejlehčí a to nejjednodušší asi. A pozor, pozor, pozor. Martinka píše. Oblíbená písnička v rádiu. Tak my doufáme, že se strefíme. Miles Smith, jo, Stargazing. Za malý okamžik. Ať už to je nebo není vaše oblíbená písnička, tak oblíbená bude. A jestli ne, tak si nás nepřejte. Máme tady jenom tuhle písničku.
1: Takže všechny oblíbenější písnička.
0: Přesně.
1: Za malý okamžik tady na fajnu.
0: A pak si dáme tři random fakta. Tak pohodový ráno. Morning Boost.
2: Fajn. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Majestic, Bonnie M, Rasputin, to je něco, co nám dohrává. No a co by tohle to bylo za vysílání na fajnu, kdyby jsme dneska nezjistili random 3 fakta?
1: Pojďme na to.
2: Random fakta.
1: Až 52% pejskařů pusinkuje svého psa častěji než svého partnera. No a těch zbývajících 48% si pro jistotu nepořizovali partnera vůbec. Pozice na pejska má více zdravotních benefitů než členská karta do posilovny. Tak tady se možná zrovna vyplatí pořídit si partnera. A ve vesmíru je více hvězd než zrnek písku na zemi. Stejně bezmocně se někteří cítí při hledání nového partnera.

0: Ravel and Aorix, Orange County, Love Me Not na Fajnu. Za 4 minuty 6:45. A my si říkáme, že na čase vás nechat si dělat, co chcete. Je to tak.
1: Dnešní ráno je složitý, protože máme po 3 dnech volná, většina z nás teda. Takže pojďte si říct, co byste rádi slyšeli v éteru. 724634634. Pojďte napsat jméno interpreta, název songu, který by vám prostě dneska při úterý takhle brzo ráno udělal jednoduše radost.
0: Už jsme tady dneska ráno řešili jakoby věci, které nás dokážou takhle po těch 3 dnech jako volna probrat. A někdo právě napsal, že je to oblíbený song. Tak teď je ta jedinečná příležitost ten oblíbený song tady u nás slyšet. A jak říkala Wendy, 724634634, pojďte si o něj napsat. Do té doby třeba Lady Gaga. Tak pokračujeme dál. Morning Boost. Fajn. Yeah, that's hot. Fajn.

0: Fajn Radio. Fajn, fajn.
1: Zábava, novinky a největší hity na dosah.
0: Fajn, poslouchej přes web fajnradio.cz
1: nebo v apce Radia.cz.
0: Fajn,
1: fajn.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Back to the hits.

0: just wanna dive.
1: BTS je X-Wim na Fajnu 8 minut před 7 hodinou. No a my jsme před malou chvilkou říkali, že je na čase, abyste si napsali o song, který byste rádi tady slyšeli u nás v playlistu. My tohle to přání teď dvou z vás splníme.
2: Píše třeba takový Dave. Ahoj, pro mou ženu do práce bych rád poslal One Direction Steal My Girl. Měla náročné vstávání a tohle by jí mohlo udělat radost.
1: No, jestli to neznačí ještě něco jiného. Steal My Girl. Třeba se oni bojí, víš, v té práci, že tam má nějakého kolegu, který se jí chce koukat pod suknínku.
2: A je.
1: No, tak dobrá, tak tady posíláme One Direction a tady mám ještě jednu zprávu. Bětka nám napsala. Ahoj, jsem fakt totálně rozbitá, totálně v ripu, nevím kudy domů a to domů nejedu. Prosím Dua Lipu na tu moji nudu. Takže Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss za malý okamžik, ale teď už slibovaný One Direction. Hezký ráno všem.

0: fajn. Prostě hity.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: V Česku se znovu otevřela debata o snížení volebního věku na 16 let. Návrh TOP 09 by umožnil mladším lidem hlasovat v komunálních volbách. Vláda ale vydala nesouhlasné stanovisko s tím, že změna není dostatečně odůvodněná a zaslouží si širší společenskou debatu. O pořádně rázný odmítnutí se postarala samička papouška, která nechtěla pustit samečka do hnízda budky. Když se k ní pokoušel dostat po žebříku, jednoduše ho schodila ven. Novej průzkum ukazuje, že až 50%

0: Krásné úterní ráno a že je krásný, když jsme se vyhli tomu pondělnímu, je to tak. 7 hodina raní, pokračuje Morning Bush na fajnu s váma Fiki a Wendy a taky nějaký ty songy v playlistu.
1: Před náma Loy i Red Eyes, nebo teď už Cameron, Be Mine.
0: No a kromě toho koukneme na nějaký ten bizárek dne. Tohle to všecko do týhle hoďky. Tak jdeme na to.

0: One Republic, jejich Need Your Love. 11 minut po 7 hodině. Tady na Fajnu. No a novou lásku, nebo lásku, hledají soutěžící v jisté reality show Are You The One? Nová Prima reality show, kde právě soutěžící hledají někoho, kdo by mohl být ten pravej. Reality show, kde rozhodně nechybějí bizarní momenty, tak jak to máme rádi, a pak jsou z nich trendy na TikToku. Tak uvidíme, kdo bude bojovat o lásku. Reality show můžeme sledovat na Prima Plus od pondělí do čtvrtka, anebo právě u nás na YouTube.
1: Na YouTube, kde jsme jako Fajn Rádio, je právě Kristinka a Alberto, naši dva moderátoři, kteří shrnují vždycky celý ten týden do jednoho takového podcastu, řeší, co se stalo, nestalo, kdo s kým, kdo o kom co řekl, no prostě všechno na jednom místě, takže se rozhodně běžte podívat, pokud třeba chcete znát i další jiný názory.
0: No a my pokračujeme dál, teďkon před náma vyzdujeme CBC High, jejich At The Party, jdeme na to.

0: pokud bychom se z Vendy měli jednou shodnout na tom, jaký song je náš oblíbený, jaký se nám obom líbí, je to právě tenhle ten Tiffany Harris, Shea Vertigo na Fajnu, 17 minut po 7 hodině, no a my pokračujeme dál na songy, které se budou líbit třeba jak vám, tak i nám.
1: Před námi All I Know, to je název songu Rudimental Khalid.
0: Milujem to. A milujeme i to nebejt někde zavřený a to totálně nezvládáme, pokud se tak děje. Takže pokud jste někde zavřený, ať už v práci nebo ve sklepě, jakože tam třeba stavíte Lego modely, tak jsem to myslel.
1: Jo.
0: Chápeš, máš trošku volná, tak stavíš prostě takový ty kolejnice, lepíš si modely
1: letadílek. Dobrý fiky, už to přejdi.
0: Dobře. Tak za malou okamžik Gufra u Marie April, jejich nezvládá. Vendy to teď nezvládal. Tak tyhle songy, že malé okamžik. A pak nějaký ten bizár, ne, ten je fakt extrémní. Tak si na to rozhodně počkejte. Hezký ráno.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: this time.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: Rudimental Kalitech, All I Know na Fajnu, půl osmý aktuální čas, no a je tady dnešní
1: Bizár dne.
2: Bizár dne. Fajn.
0: A my si musíme promluvit o tetováních, o kérkách, a ne o těch z kostíků, které už se stejně nevyrábí. Mít na svém těle tetování, kterého litujem, no, těch lidí není málo, statisticky je to každý druhej, ale teďkon se do téhle statistiky přidal jistý mexický influencer, který si nechal vytetovat fakt jako libovou kérku. Ta kérka by byla libová, kdyby Mexiko včera nevypadlo z mistrovství světa, protože tahle libově nelibová kérka nese nápis Mexiko šampioni 2026. A, což pořád jako nemusí být úplně ztracený, jo? Jako nemusí, třeba ještě Mexiko vyhraje šampionát něčem jiným tenhle rok. Pak bude týpek moc tvrdit, že to není kérka k mistrovství světa ve fotbale, ale třeba k mistrovství, já nevím, jedení burita, jo? Tak stejně jako ten jeden Milan, co si třeba nechal vytetovat jméno své partnerky a teď si musí navždycky hledat holky, co se jmenou Bára, tak prostě držíme tomuhle pánovi palce. Nejen tomuhle pánovi, ale hlavně Mexiku budeme držet palce, aby nějaký to mistrovství udolalo, aby pak tenhle týpek mohl být z obliga. Tohle by nás v Česku fakt nenapadlo. A pokud jo, tak by to byl veliký extrém. Jsem zvědavý, kdy Česko zase vyhraje nějaký mistrovství. No jo. Bude to dlouhá doba, asi jako teďkon, tady ta doba. Leony, don't worry.

0: Jay-Z, taky Alicia Keys, jejich Empire State of Mind na fajnu. 3:45. Dámy a pánové, pokračujeme dál za malou chvilku. Tento TikTokový sound, tento TikTokový banger, jako blázen, Kato Johnny, Turn the Lights Off. A pokud jste neumřeli cringem, tak pokračujeme dál samozřejmě za malou kamžik. I třeba tohle.
1: Tohle je taky něco, co trendovalo na TikToku.
0: Vidíš to.
1: Robin Schulz, Kiddo. All we got.
0: A pozor, tohle to není vše, co tady máme. Když budete pokračovat v poslechu, tak vám za malý okamžik přineseme něco, co by bylo možná fajn mít i jako v Česku. Zatím se spekuluje, že by to bylo jenom ve Velké Británii. Tak se nechte překvapit, o co jde. Morning Boo.

0: ladíte úterní Morning Bush na fajnu, Teddy Swims, jeho The Door. A dámy a pánové, jak by se vám líbilo dostávat peníze za chůzi? Takovou možnost aktuálně zvažuje Velká Británie, ta chce teďkon odměňovat každého, kdo přes den bude minimálně 30 minut chodit. Tak, mě by zajímalo, co si o tom myslí třeba taková moje babička. Není tady sice, ale možná bych si dokázal tipnout, co by řekla. Jděte do víte kam, do temných míst, ze kterých se nebudete chtít hnout. No, že zrovna tohle to trápí Velkou Británii. Tam podle mě mají úplně jiný problémy. Za prvý, aby nevypadli na mistrovství světa ve fotbale. Ale taky problémy, kvůli kterým se možná lidi jako bojí chodit 30 minut venku. Protože jen co vylezete ven, už vás tam někdo chce jako bodnout, už tam na vás někdo míří nožem. Možná by spíš měli odměňovat to, že nikdo nikoho 30 minut nebodne. To by bylo možná to řešení. Jak vyřešit ten problém s chůzí, jako problém to, aby se lidi hejbali venku.
1: Spíš mě jako na tom zaráží, co jako chtějí dát jako odměnu. Tady jsou teda benefity nebo slevy.
0: No.
1: Ale jakože třeba, sorry, slevu do biopotravin fakt nepotřebuju.
0: Potřebuješ. Všichni potřebujeme biopotraviny. To si píše, jo. Já si říkám, že to je jako trošku nefér vůči právě lidem, co se jako nemohou třeba takhle pohybovat. Ne-li, protože je někdo bodnul. Víš, jakože co pak? Co s těma lidma? Chudáci. No, co bychom třeba, kdybychom to měli vzít jako na Česko, vztáhnout to na Česko, tak co by měla odměňovat Česká republika?
1: 30 minut práce, každý den. A každou tu půl hodinu, ještě o pár korun navíc prostě. Já to je jediný, co já potřebuji v životě, abych byla šťastná.
0: 30 minut práce, pojďme to odměňovat. Hned teď. Dámy a pánové, my se pojďme odměnit nějakýma těma songama. Shakira, Burna Boy, Daj, tak to daj.
2: Slyšíme to dřív.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot
2: News. Debata o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let nabírá na obrátkách. Jenže podle odborníků by plošnej zákaz mohl spíš uškodit, než úplně pomoct. Děti si totiž vždycky cestu na internet nějakým způsobem najdou. Policie v Británii zažila speciální zásah. Muž podezřelej z krádeže se při pokusu ukrýt, se ukryl pod peřinou a na hlavu si dal nákupní tašku. Jeho plán ale nevyšel. Policie ho rychle našla a zadržela. Ale třeba video tady z toho zásahu extrémně baví internet. Návštěva koncertů, divadel nebo galerií může být pro většinu lidí jenom zábava, ale taky třeba úžasný restart vašeho mozku. Podle studií, když právě jdete třeba na letní scénu nějakého divadla nebo jenom do galerie nebo si i doma nakreslíte obrázek, tak by se vám mělo extrémně ulevit od čehokoliv, od čeho potřebujete. Fajn

Ček, Izborci, krásné, dobré úterní ráno s 8 hodinou. S 8 hodinou pokračuje opět Morning Boost tady u nás na Fajnu. Poslední společná hovina pro dnešní ráno je tady a bude nabitá. Nejen, že tady bude třeba v playlistu Subfocus, taky Jason Derulo nebo Justin Bieber, ale budeme si muset trošku popovídat o tom, co se nám líbí na dovolených a co se nám třeba naopak nelíbí. A hlavně si musíme popovídat o tom, jaký zvuk se nám nelíbí. Tohle to všechno do téhle hoďky. Není asi otálet a pojďme na to. Tady jeden zvuk, oblíbený zvuk, aktuálně na TikToku.

0: Tak, to by stačilo. Tady od téhle chvíle už ten song není dobrý. Ale jinak je v pohodě. Pokračujem dál, Jason Derulo.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Sub Focusich, Elevate na Fajnu, 11 minut po 8 hodině, dámy a pánové. Dnům, když jsme hledali partnera a neúspěšně, tak těm dnům je konec. Dny, kdy jsme se stresovali, jestli dotyčný na první schůzce bude vypadat v reálu stejně jako na fotce, tak těm dnům je prostě konec. Dny, kdy jste si našli partnera a pak zjistili, že je to totální krépák, těm dnům je prostě konec. A proč?
1: Protože už si dneska můžete objednat. Jak bych to úplně prodávala,
2: jo,
1: že?
2: Jo, kupte si.
1: Robotického přítele, respektive přítelkyni, se kterým můžete trávit zbytek svého života a šílený na tom je, že vypadají fakt realisticky.
0: Já bych jako, kdybych nevěděl, že to je robot, tak bych to nerozeznal normálně, že to je robot.
1: Mě to ale jenom dokazuje, jak jsme vlastně strašně líní. Víš, jako pracovat na těch vztazích, vůbec jako hledat, jako chápu, je to složitý najít někoho v dnešní době, ale vždycky je tam naděje.
0: Je to fakt, tenhle robot je odraz dnešní doby. No, stojí 5 milionů korun, tak pokud chcete být někdo velice línej, tak budíš. Tak možná se budeme nakonec asi snažit jakoby najít si ten vztah nějaký, nebo snažit se rozvíjet dál ten vztah.
1: Ale věřím tomu, že někomu se to vyplatí.
0: Počkej, ale ono, když to spočítáš, tak za ten vztah nakonec, za ty kabelky a všechno takový, možná těch 5 milionů fakt dáš. Tady hodíš jednou 5 milionů a máš to. Neodmlouvá.
1: No ale budeš to muset dávat do servisu. Třeba tomu dojde olej, víš.
2: Budeš to muset promazávat.
1: Ne, nekupujte si to, lidi, prosím.
0: Ne, záleží na každém z vás, že? To je stejný, jak když si koupíš Porsche. Tak je musíš mazat. No, tak jo, pojďme dál. Před náma Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Fuha, to jsou zase témata po ránu.

0: Beberek a Faithless, jejich New Religion na Fajnu, 20 minut po 8 hodině, dámy a pánové.
1: Co? Jsme ochutnali někdy v zahraničí a byli jsme z toho tak nadšení, že bychom to nejradši ochutnali znova. Já třeba teďka, abych vám řekla, jak jsem na to přišla, můj kamarád jel do Německa a já z Německa miluju Mezomix. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli, je to Fanta a kola dohromady. A já úplně okamžitě, kup mi aspoň dvě.
2: Ale přitom si to můžeš vytvořit tady v Česku, jako normálně,
1: ale
2: ne?
1: To není tak dobrý.
2: Není to dobrý.
1: Z toho Německa. Nebo z Dánska je jedno fakt strašně dobrý bílý víno.
0: Tak já mám zase pro změnu ze Španělska, přímo z Lanzarote, takovej speciální nápoj, jmenuje se to Appetizer. Je to, fakt mají to jenom jakoby víceméně tam, můžete to najít jako ve Španělsku, kde, ale není to tak běžný, ale je to prostě sycenej jablečný nápoj, které je úplně jako nade všechno. Okay. Já vždycky, když jedu do Španělska, tak tam jedu hlavně kvůli tomu, abych si dal tenhle ten jako appetizer. Fakt, banger.
1: Lidi, co vy, 724634634, co jste zkusili v zahraničí a fakt jako doteďka to milujete?
0: Ano, pojďte dát vědět, do té doby nedojedem do cíle. Eva Farnaj, Perpetuum Mobile. Tohle za chvilku, no a vy pojďte dát vědět. Morning Boost.
3: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: možná jako jenom užíváte o to víc tu dovolenou, ale pojďme teď zavítat nějakou tu dovču a říct si, co jsme třeba ochutnali někde takhle v zahraničí, že už to teď jako nemůžeme... Takže na to vzpomínáme doteď.
1: Že to prostě v Česku není a chtěli bychom to i v Česku.
0: Ano, ano. Tak pojďme mrknout na zprávy, které píšete. Mám tady třeba zprávu, která zní: moc ráda vzpomínám na Hofig Wine, které jsem pila na předměstí Vídně. Zdravím, Hanka od Řípu.
1: Tak to je asi nějaký víno, ne?
0: Jo, jo, jo. Tady v překladu Hanka píše, že jsou to běžná vína, ale lahodná.
1: Okay.
0: Tak my zdravíme Hanku od Řípu a děkujeme za zprávu. Pak píše Marie: dobré ráno, steak z města Vancouver.
1: Okay.
0: Pozor, pokračuje to. Tiramisu z Melbourne.
1: Wow.
0: Crème brûlée z hotelu Victoria z ostrova Vancouver.
1: Mm-hmm.
0: Tady si někdo žije.
1: My ti jenom závidíme.
0: Já mám taky takovou crème brûlée tady za rohem. Taková večerka. A jak je to dobrý.
1: Hele, ještě je tady zpráva. Čauko, řecký gyros v Řecku je prostě to nejlepší, co kdy můžete mít.
0: A proč to řecký?
1: Proto je gyros řecký.
0: Já tady mám zmrzka jedině z Chorvatska, píše Martina.
1: Okay.
0: Je fakt, že jako zmrzka v Chorvatsku je fakt výjimečná, výborná, výtečná. Miluju to. Takže souhlasím. A ještě tady mám zprávu: ahoj, už si nikdy nedám rybu jinde než v Portugalsku.
1: OK.
0: No, tak to teď všechno lákavý, hned bych to všechno takhle poobjížděl.
1: Jo no, že?
0: Úplně. Dal bych si crème brûlée, tak vezmem knůr.
1: Asi tu dovolenou úplně nedostanu.
0: To ne, no. Tak aspoň takhle, dámy a pánové, pojďme si dělat o to hezčí ráno, když teda ne s nějakým tím crème brûlée nebo rybou z Portugalska. My tady máme Taylor Swift, její Opalite, na lepší ráno. Morning Boost

0: Chtěl jen taky Sofiánich pistácie. Na fajnu, 8:45 aktuální čas. My pokračujeme dál v našem playlistu, kde se za malý okamžik objeví například Joe.
1: Nebyli Steve Harrington.
2: No ano, správně.
1: Ze Stranger Things.
2: Ano, správně, správně.
1: Herec, který je nejenom dobrým hercem, ale i zpěvákem. Tohle je jeho End of Beginning.
0: Kdo je taky skvělým zpěvákem a zároveň hercem, je tahle ta zpěvačka. Neboli herečka.

za malý okamžik na Fajnu. Na to naše snaží ráno. Pokud možno. Tak tohle za okamžik už taky Music Boost. Do 9 hodin. Takže na to rozhodně počkejte. Morning.

0: Krásné úterní ráno, tohle to byla Olivia Rodrigo, její Drop Dead na Fajnu, 6 minut před 9 hodinou. Znamená to pouze jedno jediné. Morning boost je pro dnešek u konce. Dneska jsme toho stihli opravdu, opravdu hodně. Wendy, co se ti líbilo dneska nejvíc na dnešním ránu?
1: Bizárne.
0: Bizárne?
1: Ne, vlastně ne. Ještě se mi líbily i ty robotický panenky.
0: Robotický panenky byly dobrý. Mm-hmm. Ty mě jaký bavil. Kromě toho jsme si řekli, že třeba takový Ronaldo včera odehrál svůj poslední zápas na mistrovství světa ve fotbale. Byli jsme z toho velmi smutní, ale vykompenzovali jsme si to tím, co jsme si tady právě pouštili. Kdo bude kompenzovat dál, tak to je Andrea Kaučka, její Music Bus od 9. No a my se budeme těšit zase zítra od 6. Tak čekis.
1: Čau.
0: A na náš odchod Lady Gaga. Mějte se.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Cesta na zahájení Karlovarského filmového festivalu se několika modelkám změnila v dramatickou nehodu. Všichni cestující se stihli naštěstí dostat ven, dva lidi utrpěli zranění. Modelky nakonec na festival dorazily, o svoje osobní věci ale přišly. Zůstaly v autech, která po nehodě kompletně shořela. Americká rodina hledala svého kocoura téměř 30 hodin. Nakonec se ukázalo, že během rekonstrukce koupelny zůstal uvězněný pod nově instalovanou vanou. Na jeho mňoukání upozornil až slabý zvuk vycházející ze zdi. Taylor Swift je vdaná, měla svatbu v newyorský Madison Square Garden. Na obřad dorazilo přes 1000 hostů, včetně řady světových hvězd. Média událost označují za jednu z nejsledovanějších svateb všech dob.
1: Fine. Music Boost.

0: Fajn.
1: Prodloužený víkend je za náma, teď zase šup do toho pracovního modu. Nebojte se, jako vždycky to nějak zvládneme. Já nevím jak, ale nějak to prostě půjde. Máme tady start Music Boostu, 4 hodiny společně s Andreou a taky společně s naším playlistem. Tak jo, pohodlně se usaďte, jdeme na to.
0: Music Boost, Gimme 5, Fajn.
1: Startuje 5 songů na dnešní rozjezd a startuje ho Gigi Perez. Její Sailor Song. Tak hezký dopo.

Tohle jsou Bastil. Music Bus na Fajnu uzavírá tímhle songem dnešních pět songů na rozjezd. Gimme Five. Dostali jsme se prosím vás přesně do toho období v roce, kdy otevřete Instagram a zjistíte, že úplně všichni jsou někde. Je to frustrující, je to náročný. Půlka republiky na filmovém festivalu v Karlových Varech, druhá půlka byla teď na Beats for Love, někdo je třeba na jachtě v Chorvatsku a vy jste právě na cestě pro třetí kafe do kuchyňky v práci a přemýšlíte nad tím, jestli ta klimatizace zvládne ještě jeden den. Prosím vás, nebojte se, tohle je síla sociálních sítí, že máte pocit, že vy jste úplně jediný, kteří trpíte. Trpíme úplně všichni, akorát se vždycky střídáme. No a když jste zrovna na té střídečce, tak máte pocit, že svět je prostě nespravedlivý, že vy jediný s tím prostě pracujete a všichni si užívají to léto. Jo, tak jsem vám jenom chtěla dát tu podporu toho, že jsme v tom prostě všichni úplně na stejno. Takže si pojďme nezávidět, naopak pojďme si to přát. Za chvilku si taky pojďme popřát Tate McRae, Just Keep Watching.

0: Over, Temper Trap. No vidíte, když víte, co je takhle hezkýho před náma, tak proč bychom někomu záviděli jachtu v Chorvatsku? Ježišmarja.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Fajn rádio. Prostě hity.

Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Posloucháš Fajn, prostě hity. Fajn Radio. Fajn Radio. Prostě hity.

0: Modrý farben. She Moves. Minuta po půl desátý v Music Boostu na Fajnu. No, já se přiznám se, že i já jsem dneska po ránu na tom Instagramu brečela. Cristiano Ronaldo odehrál své poslední mistrovství světa. Ať už ho milujete, nebo vás jeho sebevědomí prostě občas spíš vytáčelo, já musím říct, že mu nemůžeme upřít to, že jsme prostě sledovali vlastně člověka, který z fotbalu udělal celoživotní představení. Já se přiznám, nejsem milovník fotbalu, vlastně tomu moc úplně nerozumím, nechávám to spíš vám pánům, nebo jako velkým fanouškům, ale prostě na těch sockách, jak na mě skáčou ty prostě dojemný videa, to, jak ten Ronaldo vlastně pláče na tom hřišti, nebo jak mu všichni tleskají, no prostě jako musím říct, že to na mě normálně přes ty socky normálně jakoby divně dejchlo a úplně normálně jsem se ráno rozbrečela a říkám si, tyjo, co se to se mnou jako děje, jak vlastně mě může ovlivnit život někoho, koho já vůbec neznám, ale ne osobně, já ho neznám jako vlastně moc ani mediálně, jenom vím, že ten člověk prostě existuje a že asi umí jako střílet góly, to je jediný. No, střílet góly, má jich za sebou prej 970, což je asi jakoby hodně dobrý. Vidíte, já ani nevím, jestli je to dobrý nebo špatný, prostě tomu fotbalu nerozumím, ale musím říct, že jestli si chcete dneska rozbrečet, tak vlezte na Instagram, je to tam jakoby plno, jo, myslím si, že prostě to rozbrečí prostě každýho, i toho, kdo prostě ten fotbal prostě nesnáší.
1: New track on file. File.

Interní Music Boost na Fajnu. Máme krátce před 9:45, a proto je to čas, kdy se nesmí polevit. Nesmí se zastavit. Musíte si udělat další kafe a dávat si tyhle songy. AM2PM, song o tom, že party nikdy nekončí. Tohle za chvilku bude skvělá kombinace. Robin Schulz, Sigala, taky Zoe Weiss. Říkám to neustále, jakmile song obsahuje jakoukoliv party, je prostě dobrý. Taky Alex Warren, jeho nejnovější single Passenger. Bezmoc, frustrace i touha převzít kontrolu nad vlastním životem. O tomhle je tahle písnička. A přitom zní pozitivně. To občas miluji, že opravdu někdy zjistíte, jako že ta písnička obsahuje opravdu jenom velkou frustraci, velkou bolest, ale přitom zní, jako kdyby se tam naopak jako zpívalo o tom, jak je život nádherný, lehký, jednoduchý, krásný.

Glide, tohle je Portugal Man. 7 minutek do 10. na fajnu. Ale když jsou ty horka, máte o sebe v práci strach. V Barceloně totiž takový strach mají, čím dál tím více tam teď stává, že lidi kolabujou, tak se tam prosím vás rozhodli pro radikální řešení, který doufám, že se dostane jednou i k nám, protože je mega výhodný. Lidi, kteří pracují venku, dostanou chytrý hodinky, který vlastně poznají, když to tělo začíná trošku bojovat s životem nebo s vedrem obecně. A jakmile hrozí přehrátí, tak ty lidi si dobrovolně můžou prostě vzít voraz. Řeknou, jo, pauza, šéfe, pardon, slunce vyhrává, takže já nemusím pracovat. Barcelona ta chrání svoje zaměstnance a já si myslím, že je to správně. Hlavně doufám, že jim ty hodinky pak i zůstanou. To si myslím, že je takový úplně výhodný. A možná bych to nedala jenom v létě, když jsou horka, ale nechá to i v zimě, jo? To je zase až moc zima. Když jsme prostě všichni v práci, a jedno je, jestli pracujeme venku nebo uvnitř, ale všichni jsme dostali chytrý hodinky, které vlastně kontrolovaly naši životnost. Já si myslím, že je to pro všechny výhodný. Pro nás, zaměstnance. I pro ty zaměstnavatele. Jo? Pojďte to okamžitě dát i k nám. Fajn.

0: Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
2: V Česku se znovu otevřela debata o snížení volebního věku na 16 let. Návrh TOP 09 by umožnil mladším lidem hlasovat v komunálních volbách. Vláda ale vydala nesouhlasné stanovisko s tím, že změna není dostatečně odůvodněná a zaslouží si širší společenskou debatu. O pořádně rázný odmítnutí se postarala samička papouška, která nechtěla pustit samička do hnízda budky. Když se k ní pokoušel dostat po žebříku, jednoduše ho schodila ven. Nový průzkum ukazuje, že až 52% pejskařů přiznává, že svýho pejska líbá častěji než partnera. Stejný procento respondentů navíc uvedlo, že by raději spalo se svým čtyřnohým kamarádem spíš než se svojí polovičkou. No jo, zdá se, že prostě pes je v posteli lepší než partner.
0: Fine. Music Boost.
1: Music Boost.
3: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Tak jo, máme tady nový strašný zjištění, který společně potřebujeme zase zdrbnout. Představte si, že prej deprese je údajně nakažlivá. Jo, ano, ano, je to tak, něco s tím musíme společně udělat, nevím, co si o tom myslet, nevím, co si o tom myslíte vy, ale dám vám na to 3 společné songy, jo? Tame Impala, nebo právě teď, skvělej, úžasný Pitbull.
0: Music Boost.
4: Music Boost nám skáče do druhý společný hoďky. Tak hezký dopoledne.

Spyrou, její Material Lover, song, který nám dohrává v Music Boostu na Fajnu. Když ti máma říkala, nechoď s těma kamarádama, možná nemyslela, nechoď s nima kvůli cigaretám, ale kvůli depresi. Teenageři jsou nejvíc ovlivnitelný svými kamarádami. To je, prosím vás, podle mě nejméně překvapivý vědecký objev od chvíle, kdy někdo zjistil, že voda je mokrá. Všichni víme, jací jsme prostě tenkrát byli v těch 15. Že nám prostě rodiče mohli říkat cokoliv, ale to stačilo, aby prostě kámoš Tonda tady prohlásil, že nosit mikinu ve 30 stupních je prostě cool a najednou se celá třída potila ve stejném outfitu. Všichni víme, jak náročný období to prostě bylo a jak jsme se chovali. Nová finská studie nakonec dokonce ukázala, že když mají teenageři psychické problémy, tak je velká pravděpodobnost, že se objeví právě i u vás. Jo, že vlastně, když váš kamarád má depresi, tak vy to tímhle stejným efektem vlastně okoukáte. Určitě si pamatujete na takovou tu hlášku vaší mámy, jo, takže když Tonda skočí z okna, tak ty skočíš taky. Jakoby ne, ale když Tonda má depku, chci ji taky.

0: So Fake, tohle je Ava Max. A tohle je taky dnešní Music Boost na Fajnu. Prosím vás, můžeme se letos dát jedno malý letní předsevzetí? Když už je venku 30 stupňů, pojďme nechat prosím vás ty ponožky doma. Sandály jsou skvělý vynález, ale ponožky v sandálech. To je prosím vás takový vztah, který už si zaslouží důstojný rozchod. Co mě nejvíc překvapuje na tom, je to, že si to vůbec někdo dneska ještě dovolí. Potom, co si z toho veřejně už všichni děláme jakoby srandu. Potom, co se o tom opravdu všude jakoby píše, jakože už je to tak velký veřejný téma, že v tuhle chvíli nechápu, že to prostě někdo jakoby na sebe vezme. To, že jsme to nechápali před 10 lety, je jedna věc, ale dneska to už je podle mě jako provokace. A ono se to opravdu děje. Já jsem to viděla na vlastní oči i dneska a říkala jsem si úplně, to snad musí být nějaký blázen, který jako miluje, že se na něj někdo dívá. Teď přece, i kdyby se vám to tak strašně moc líbilo, tak si to na sebe nevezmete už jenom kvůli tomu, že na vás každý bude čumět. To znamená, že prostě lidi, co si dobrovolně vezmou ponožky do sandálu, jsou prostě divní, jsou nemocní a měli by se léčit.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?

0: show Fastboy, taky Rough, jejich Wave. A to jsou taky 2 minuty po půl desátý na Fajnu. No a to je čas, ve kterém si vždycky, každý všední den dáváme.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluské pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Sex je prej nejlepší kardio. Jo, to je asi pravda. Jen by někteří pánové nemuseli končit už po rozklusání. Baby, I love it. I am Billy Kay. Check out my

0: Tohle je dnešní úterní Music Boost, tohle je dnešní fajn. A tohle byla taky dnešní Loi i Red Eyes. No a za chvilku dnešní další songy. Trošku si trsneme bokem doleva doprava na song Waterfalls, James Hype, Sam Harper. A jedna z nejúspěšnějších skladeb od víkenda, Save Your Tears z alba After Hours. Je to vlastně písnička o lítosti po rozpadu vztahu. Je to hodně hluboký a dojemný song. A my si ho vlastně dáme před tím trsacím songem. Jo, nejdřív si popláčeme a pak to vyklepeme z těla. Na fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
0: Fine.

Na fajnu. Ale mě zajímá dneska, co většinou děláte po práci. Někdo určitě běží do fitka, někdo třeba na kafe s kámoškou, někdo si pustí seriál, ale pak je tu někdo, jako je třeba Miloš Křeček. Ten si sedne na 5 hodin k legu úplně každý den. Prosím vás, Miloš Křeček je muž z České republiky, který vlastní největší sbírku originálních Lego setů na světě. Jakože je z České republiky zrovna ten člověk, který je vlastně úplně nejlepší v tomhle. Vlastní přes 12 000 krabic. Prosím vás, zapsal se teď do Guinnessovy knihy rekordů, což je prostě velká věc. A je, opakuju, je ten člověk z České republiky. To znamená, někde tady mezi náma chodí prostě Miloš, který každý den po práci sedne prostě k legu a staví ho 5 hodin v kuse bez přestávky. To je prostě neuvěřitelný. Je to teda svým způsobem pěkně divný, nechtěla bych s Milošem prostě žít, ale prostě je to hustý. Je to hustý, takže si někdo zná Miloše Křečka, nebo jestli mě Miloš slyší třeba u toho, jak teď skládá nějakou novou věž, tak gratulujeme. Gratulujeme, prostě Guinnessova kniha rekordu a prostě je tam náš český Miloš. Tohle je fajn.

0: Jsme fajn. Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
6: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: To nejlepší z rádia
1: a to, co už do rádia radši nešlo.
0: Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
8: Debata o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let nabírá na obrátkách. Jenže podle odborníků by plošnej zákaz mohl spíš uškodit, než úplně pomoct. Děti si totiž vždycky cestu na internet nějakým způsobem najdou. Policie v Británii zažila speciální zásah. Muž podezřelej z krádeže se při pokusu ukrýt, se ukryl pod peřinou a na hlavu si dal nákupní tašku. Jeho plán ale nevyšel. Policie ho rychle našla a zadržela. Ale třeba video tady z toho zásahu extrémně baví internet. Návštěva koncertů, divadel nebo galerií může být pro většinu lidí jenom zábava, ale taky třeba úžasný restart vašeho mozku. Podle studií, když právě jdete třeba na letní scénu nějakého divadla, nebo jenom do galerie, nebo si i doma nakreslíte obrázek, tak by se vám mělo extrémně ulevit od čehokoliv, od čeho potřebujete.
1: Fajn.
0: Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
8: S 11. hodinou skáčeme do další společný hodinky v Music Boostu. Kromě skvělého playlistu nahlídneme třeba do soukromí Eminema. Tam to totiž teď doma není úplně jakoby veselý, tak si za chvilku řekneme třeba proč. A taky mám na vás jednu důležitou, zároveň divnou otázku. Je v pohodě se opalovat nahoře bez na pláži? Ano nebo ne?
1: Music Boost.
8: A tohle už Dua Lipa a její These Walls. Tak hezký dopoledne,

Neil Horan, taky Mal Schmidt, jejich Drive Safe. Přesně ve 14:12 na Fajnu. Léto, slunce, voda. Jo, a otázka, která dokáže rozdělit plášť na dva tábory. Nahoře bez, nebo radši ne? Prosím vás, opalovat se nahoře bez nemůžete úplně tak všude, jo? Pokud jste stejně jako já, že jste si mysleli, že to úplně jakoby svoboda platí úplně všude bez pokuty, není to tak. Třeba v Berlíně už několik let platí, že tam ženy můžou na veřejných koupalištích se opalovat vlastně horní část těla, stejně jako muži, ale nebylo to tam vždycky, ale byla tam tenkrát nějaká kauza, že jedna ženská si stěžovala, že prostě to nefér, že chlapi můžou být nahoře bez a že ženy ne. No a Berlín teda jakoby nevěděl, co s tím, tak to všude jakoby povolil. Jo? V některých zemích nebo na veřejných plážích je prosím vás opalování nahoře bez zakázaný, omezený anebo prostě fakt pokutovaný. Je některý dokonce části Itálie, Španělsko to taky hlásí, no a Egypt, to tady asi nemusí úplně rozebírat. Jo? To znamená, jestli vás čeká dovolená, zjistěte si prosím vás, jestli ta vaše destinace tohle povoluje, jo? Než to jakoby holky sundáte. Tak abyste úplně zbytečně nemuseli platit. Protože koukala jsem na ty pokuty, je to pokuta třeba od 3 000 až do 5 000, někdy je to jenom jakoby ty, bu, ale jako hele, řešit něco s policajtem na pláži a u toho být jakoby nahatá není asi úplně zrušující záležitost, kterou potřebujete mít ve svém medailonku v životě. Takže opatrně, opatrně. Posloucháš. Fajn.

0: Pane Bože, jak někomu může vadit opalování uhlek nahoře bez. Tohle je zpráva od Jakuba, která nám před chvilkou přišla. Taky jsou tady zprávy typu, tohle nemohl vymyslet muž. Asi jo, asi to nebyl chlap. Prostě ale dejte pořád pozor, ne každá pláž dovoluje prostě opalovat se tak, jak nás Bůh stvořil. Co máme ale povolený, co rozhodně zakázaný nebude, je Lady Gaga, její Dead Dance. Teda, pokud se nám nebude holka někde opalovat nahoře bez. Někde třeba v Egyptě. To by už se dlouho nezaspívala.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to nahlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Fajn rádio.

0: Fajn Rádio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Music Boost.
1: Fajn. Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
1: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
2: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

Charles Schulte, jeho Waterfall. Na fajnu. Mistrovství světa ve fotbale šokuje teď velkou zprávu, a to ohledně cen za pití. Láhev vody za 150, Coca-Cola za 190. Jsou toho teď plný socky, jak si lidi prostě stěžují, všichni to hrozně komentují. Hele, jako co si budeme, není to málo, to jo, ale na druhou stranu takhle velká událost, tam si myslím, že to musíme jako trošku předpokládat, jo, že ta voda prostě nebude prostě pod stovku jako stát. Ale podívejme se na letní festivaly. Jako vždyť to je podle mě síla, jako dneska odjet na třídenní festivaly jako dovolená prostě u moře na týden. A to si myslím, že nepřehání. Koukala jsem teď na jedno video z Beats for Love, kde se lidi vlastně ptali, kolik přibližně je opravdu stojí ten víkend, jakoby za pití, za jídlo. A opravdu na den, na jeden den to v průměru vychází na 2 500 korun. To znamená, když někdo jede na celý 4 dny, tak to jako fakt není málo. Takže pojďme nenadávat jenom na obrovský akce, jako je třeba mistrovství světa prostě ve fotbale, ale pojďme se podívat i na ty menší události třeba u nás. Jako letní festival, to musíte spořit celý rok. Fajn. Music Boost. Tohle

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Cesta na zahájení Karlovarského filmového festivalu se několika modelkám změnila v dramatickou nehodu. Všichni cestující se stihli naštěstí dostat ven, dva lidi utrpěli zranění. Modelky nakonec na festival dorazily, o svoje osobní věci ale přišly. Zůstaly v autech, která po nehodě kompletně shořela. Americká rodina hledala svého kocoura téměř 30 hodin. Nakonec se ukázalo, že během rekonstrukce koupelny zůstal uvězněný pod nově instalovanou vanou. Na jeho mňoukání upozornil až slabý zvuk vycházející ze zdi. Taylor Swift je vdaná, měla svatbu v newyorský Madison Square Garden. Na obřad dorazilo přes 1000 hostů, včetně řady světových hvězd. Média událost označují za jednu z nejsledovanějších svateb všech dob.
0: Music Boost.
2: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Je tady pravý poledne a s nimi samozřejmě Andrea a dnešní úterní Music Boost. Skáčeme do poslední společné hodinky, tak si to určitě nenechte ujít. Čeká nás skvěle nabitý playlist. No a taky si uděláme takovou menší procházku s Jiřím Procházkou. Ten nám totiž ukáže, kam se ideálně chodit procházet. Já vím, zní to divně, ale počkejte si na to.
0: Music Boost.
3: Tohle už David Kušner, jeho Daylight. Tak hezký poledne.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband? Tohle je skvělá, úžasná Ray. 2 minutky do 1:15 odpoledne na Fajnu. Ale určitě nejsem jediná, která celé dětství vyváděla, když se mělo projít kolem kopřiv. A rozhodně taky nejsem jediná, která když se jich dotkla, tak hysterčela a brečela a každý dospělák řekl, prosím tě, v klidu, budeš aspoň zdravá. Kopřiva je podle mě prostě takový náš dětský bubák, jo? Nebo takhle, existuje někdo, kdo by se jako dobrovolně nechal popálit? Jo, existuje. Jmenuje se Jiří Procházka a na Instagramu všechny fanoušky šokoval tím, když zveřejnil video, jak nahej skáče do celého jako trsu kopřiv. Dělá to takhle prý údajně každý rok na přelomu léta, že celé tělo dobrovolně vyšlehá čerstvými kopřivami, protože jde o nějaký jako ceremoniální prostě kopřivový rituál, posiluje to jeho imunitu a podobně, jo. Já si myslím, že to je úplně jediný člověk na světě, který takhle dobrovolně tohle udělá. Já jsem se dočetla, že dokonce i koza jako zvíře se vyhýbá kopřivům. Vždyť prostě jako klobouk dolů, že tohle někdo dokáže, tak jestli máte zájem se na tohle zajímavý a destruktivní video prostě podívat, tak na Instagramu Jirky Procházkou najdete. Já si prostě zkrátka myslím, že tohle není Procházka růžovým sadem. Tohle je jenom Procházka. Yo, we're the hit music station. Hey. Fine.

0: Naughty Boy, Sam Smith, la la la. Dnešní úterní odpoledne na Fajnu, kterýmu tady říkáme Music Boost. Prosím vás, už s tím Ronaldem přestaňte, to je strašný doják. Cristiano Ronaldo včera odehrál poslední zápas mistrovství světa a Instagram se prostě zaplavil těma emotivníma vzkazama a je to prostě i pro někoho, jako pro mě, kdo nesleduje fotbal, prostě fakt dojemný. Takže pojďme s nějakou songou. A přesně jak říká Shawn Mendes, why? Lidi, proč? Proč si to děláme? Proč prostě na ten Instagram dáváme emotivní věci? Pak brečíme celý den, nebo já brečím. Ale ne, zase na druhou stranu mrkněte se na to, protože je to asi důležitý. Je to vlastně strašně silný moment, jak on tam stojí na tom hřišti úplně naposled a loučí se a brečí a všichni brečí a budete taky brečet prostě. Takže za chvilku Shawn Mendes a vy laďte fajn.
1: Dobrý hudby. To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex je prý údajně nejlepším kardiem. Jo, to je pravda, dává to smysl. Jen je škoda, že většina mužů skončí už po rozklusání.

0: Na fajnu nám dohrává australská kapela Temper Trap, jejich Shell of a Bear. Tohle je dnešní Music Boost, který tak ale pomalu, ale jistě se blíží ke svému cíli. No a naším novým zvykem je poslední song vždycky někomu věnovat. Oh my way, tohle je Danny Hudson a já jsem se rozhodla dneska tuhle písničku věnovat všem, kterým prostě prodloužený víkend nestačil. Všem, kteří cítíte, že prostě dneska to úplně není dobrý. Že ten odpočinek jako buď nebyl vůbec žádný, anebo ho bylo málo. Takže Danny Hudson právě pro vás. Za chvilku.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen

0: Fajn Radio. Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se? Go. Fajn Radio.

Prostě bylo toho dost, stačilo. Musíme zase prosít o krůček dál na fajnu, teď znamená 4 další společní hodinky s Kristýnkou, takže vy dál laďte s fajnem a zůstaňte tady. Zjistili jsme dneska, že třeba Jiří Procházka rád skáče do čerstvých kopřiv, takže neúplně všude se můžete opalovat nahoře bez, takže opatrně. Taky jsme si poplakali společně s Ronaldem, který včera odehrál poslední zápas při mistrovství světa ve fotbale, a nebo jsme třeba zazpomínali na naši pubertu a díky ní jsme zjistili, že deprese je přenosná, takže i na to opatrně. No a zítra je další den, zítra další informace, zítra další třeba nový informace, které nás zaskočí. A nebo naopak ne. Třeba to bude úplná nuda, třeba se dneska nic nestane. Ale to se málo kdy děje, takže spíš počítejte s tím, že zítra se opět budeme všichni v Music Boostu šokovat od 9 do 13 hodin s Andreou. Takže zítra naslyšenou, zítra budu opět zase jenom vaše. Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: V Česku se znovu otevřela debata o snížení volebního věku na 16 let. Návrh TOP 09 by umožnil mladším lidem hlasovat v komunálních volbách. Vláda ale vydala nesouhlasné stanovisko s tím, že změna není dostatečně odůvodněná a zaslouží si širší společenskou debatu. O pořádně rázný odmítnutí se postarala samička papouška, která nechtěla pustit samečka do hnízda budky. Když se k ní pokoušel dostat po žebříku, jednoduše ho schodila ven. Novej průzkum ukazuje, že až 52% pejskařů přiznává, že svýho pejska líbá častěji než partnera. Stejný procento respondentů navíc uvedlo, že by raději spalo se svým čtyřnohým kamarádem spíš než se svojí polovičkou. No jo, zdá se, že prostě pes je v posteli lepší než partner.
3: Fajn.
4: Krásný úterní odpoledne, další pracovní týden před náma, tentokrát začínáme až úterkem, takže to je kratší, což je podle mě úplně ideální a ideální je taky, že je zpátky Fajn warm-up se mnou s Kristý, před náma společný 4 hoďky, tak to pojďme nezdržovat, pojďme to hned rozjet, naladit se songama na ten další týden, začneme rovnou tímhle. Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, jejich World Gone Wild, právě teď, tady na Fajnu.

Alex Warren, jeho Passenger, nám právě dohrál na fajnou 13.12. Ideální song na rozjezd úterního odpoledne. No a takhle v poobědovém čase chci, abyste si představili jedno jídlo, který se vám vybaví, když se řekne domov. Často se říká, že domov není místo, ale jsou to lidi. Jenomže se dá taky říct, že domov jsou vůně. Protože stačí ucejtit třeba rajskou, svíčkovou, cibulku na másle, pro někoho buchty a ocitnete se třeba u svých rodičů nebo u babičky v kuchyni. Odborníci říkají, že vůně dokážou vyvolat vzpomínky dokonce mnohem silněji než fotky nebo hudba. Jenomže ne všechny ty vzpomínky jsou úplně hezký, protože pak existuje třeba vůně koprovky. A v tu chvíli už se vám nevybaví domov, ale to, jak jste ve školní jídelně seděli nad talířem a přemýšleli, jestli se dá nenápadně zmizet, anebo ten talíř vylejt z okna. Nebo třeba když doma něco lehce připálili a pak se ozvalo to legendární, že to je přece na krásu. Je zvláštní, že jedna jediná vůně nás dokáže vrátit klidně o 20 let zpátky, ať už teda k babičiným buchtám, nebo ke koprovce, se kterou jsme vedli boj na život a na smrt. A proto mě zajímá, která vůně je to pro vás. Vůně jakýho jídla vám okamžitě připomene domov. Zkusme se zaměřit na ty dobrý vůně, ale pokud někdo máte i nějakou negativní vzpomínku takhle, tak napište taky. 724-634-634, tam mi to pojďte napsat a mezi tím samozřejmě další song. Teddy Swims, Mr. Know It All, právě teď do vašich uší.

Ladíte Fine a Ed Sheeran a Stormzy nás trošku přenesli do britské atmosféry se songem Take Me Back to London. A i venku, jak je takový lehce zataženo, to vypadá trošku, jak kdyby jsme byli v Londýně. Nicméně, já jsem se vás ptala, jaký jídlo vás nepřesune do Londýna, ale do dětství. Petr napsal, že u něj je to čerstvě upečený maminčin mramorový koláč. Do dětství nebo do domova, tak přesně tak odpovídá to jasně, jakýkoliv upečený buchty, to je jasný, to jsem čekala. No a pak Lišák napsal něco, co jsem už tolik nečekala. Že miluje maminčiny míchaný vajíčka. Ty ho vždycky přesunou zpátky domů. Prý nikdo neumí vajíčka tak dobře jako ona. Tak my asi si tady vyžádáme recept, ať zazdílíme, jak to teda ta maminka Lišákova dělá, že jsou to ty nejlepší na světě. Ale já mám často pocit, že je to jenom o tom, že jsme na to zvyklí. Stejně jako bramborový salát děláte prostě nejlepší vy doma. Tak když ho dáte ochutnat někomu jinému, tak řekne, že on má ten nejlepší. Prostě je to o tom, na co jsme zvyklí. A o tom přesně je ta vůně domova. No a my si dáme track za chviličku, který tady jsme taky na něj už zvyklí, takže si ho užijete úplně všichni. Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, trošku energie do tohohle pochmurného odpolka tady na Fajnu. Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

DJO, End of Beginning, tenhle song při úterním odpolku na fajnou, taková dávka emocí, nostalgie, což bylo i to, o čem jsme si povídali, ale teď se budeme bavit o větě, která nikdy nikomu nepomohla. Není to tak, jak to vypadá, protože po téhle větě skoro nikdy nic není lepší, spíš naopak. Psychologové říkají, že po nevěře nikdy nebolí ta samotná nevěra, ale to, co přijde potom, když člověk zapírá, když se vymlouvá, nebo se snaží přesvědčit toho druhého, že vlastně žádný problém není. A já si vždycky říkám, jestli jste ve fázi, kdy musíte říkat, není to tak, jak to vypadá, tak je dost velká šance, že je to přesně tak, jak to vypadá, anebo ještě horší. Psychologové říkají, že pokud má vztah po něčem takovým, jako je nevěra, vůbec pokračovat, tak rozhodně nepomůžou výmluvy, ale spíš to obyčejný. Jo, udělal jsem chybu, mrzí mě to. Tak mě zajímá, jakou větu, teda ideálně bych přála, abyste nikdy žádnou nevěru nezažili, ale nežijeme v takhle ideálním světě, takže pokud jste zažili nevěru, jakou výmluvu, omluvu jste potom slyšeli? Napište mi to. 724-634-634, jakou větu použil váš partner, když se vám chtěl takhle za něco omluvit? Ať už to byla vyloženě jako velká nevěra, nebo třeba to, že psal jenom nějaký...

Úterý, ladíte fajn a tohle byl Miles Smith a jeho song Nice to meet you. A my společně probíráme nevěru, respektive věty, které lidi používají po tom, co jsou nevěrní. Třeba není to tak, jak to vypadá a tak podobné výmluvy. Ptala jsem se vás na vaše zkušenosti. Michal napsal, že jemu třeba přišla věta: ty jsi myslel, že mezi náma je něco víc? Potom, co ho dotyčná podvedla s jeho nejlepším kamarádem, tak vlastně Michalovi řekla, že přece oni vůbec ve vztahu nebyli. A to je podle mě dneska častý problém, proto já vždycky říkám, dokud to není exkluzivní, dokud si ofiko neřeknete, že tvoříte pár, tak jste single a můžete si dělat, co chcete, protože jinak se vám to stane to, co Michalovi. Verča ale zase přišla s příběhem, který je opravdu hustý. To mě normálně tady vytočilo i za ní. Píše: přišla jsem ex-partnerovi na nevěru, když naší dcerce bylo půl roku. Dojela jsem si za tou frajerkou a ona mi všechno řekla, i zpětně. No a doma partner mi pak řekl: můžeš si za to sama? Proč si za ní vůbec jezdila? Je ti líp? Ulevilo se tý tvý dušičce? A to jsme mu ještě udělali společný videokol, aby mi věřil, že jsem za ní byla a zároveň jsem chtěla vidět jejich reakce. Musím říct, že Verča se k tomu postavila jako úplná královna, takže klobouk dolů pro Verču. Partner, teda ex-partner, naštěstí už ex-partner, měl teda pořádný průšvih a přijde mi to úplně šílený, že to ještě se snažil přehodit vlastně na Verču. No i tak to někdy bývá, takže já vám moc děkuju za sdílení těchto příběhů. Doufám, že vás nic takového nepotká. A my radši půjdeme na další songy. Za chviličku třeba Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, jejich krásná romantická věc. Talk to me. Za chviličku. Tady na Fajnu. Yo, we're the hit music station. Hey. Fajn.

I love it, I love it, I love it. Tenhle song jsme si dali při úterním odpolku na Fajnu. A říká se, že při rekonstrukci vždycky najdete něco, co jste nečekali. Starý noviny, zapomenutý kabely, nebo třeba kocoura. Tohle se stalo manželům v Americe. Během rekonstrukce se jim ztratil kocour, hledali ho skoro 30 hodin, no a nakonec zjistili, že je kde? Pod nově položenou podlahou v koupelně. Naštěstí začal mňoukat, takže věděli, kde hledat, takže ho zachránili, ale já celou dobu myslím na toho podlaháře. Představte si, jak on si už spokojeně balí nářadí, říká si, hotovo, dneska mám padla, krásná práce. A najednou se z té podlahy ozve, mňau. A v tu chvíli vám dojde, že existuje hodně nepříjemných dnů v práci, hodně nepříjemných reklamací. Mohl mu říct ten člověk třeba, že to má křivý, nebo že to vrže, nebo že to není rovný. Ale promiňte, myslím, že jste nám zazděli kočku. To asi v práci nechcete slyšet nikdy. Naštěstí teda všechno dobře dopadlo a myslím, že ten kocour si po tomhle zážitku bude vybírat místo na spaní o něco opatrněji. Nicméně, jako dávejte si bacha, no, na ty zvířata. Rádi se schovávají, tak to je poučení z dneška. Až budete rekonstruovat, bacha na to, co tam najdete. A my teď, jako když najdeme další track, Purple Disco Machine, Kunks, jejich Substitution, trošku energie do úterka. Let's go!

0: jste slyšeli už úplně všude a u nás taky Dracula by Tame Impala a Genie. To byl poslední track první hoďky, ale my se blížíme do další společné části dne. Fine Warm Up pokračuje za chvilku, mezi tím zprávy a pak další tracky. Dáme si třeba jednu věc od Rihany, ano, od této královny, ale ještě vám neřeknu co, protože je to skvělý song a vy zatím můžete hádat, jestli chcete. No nic, tak za chviličku další songy tady na Fajnu.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
3: Fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Debata o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let nabírá na obrátkách. Jenže podle odborníků by plošný zákaz mohl spíš uškodit, než úplně pomoct. Děti si totiž vždycky cestu na internet nějakým způsobem najdou. Policie v Británii zažila speciální zásah. Muž podezřelej z krádeže se při pokusu ukrýt, se ukryl pod peřinou a na hlavu si dal nákupní tašku. Jeho plán ale nevyšel. Policie ho rychle našla a zadržela. Ale třeba video tady z toho zásahu extrémně baví internet. Návštěva koncertů, divadel nebo galerií může být pro většinu lidí jenom zábava, ale taky třeba úžasný restart vašeho mozku. Podle studií, když právě jdete třeba na letní scénu nějakého divadla nebo jenom do galerie nebo si i doma nakreslíte obrázek, tak by se vám mělo extrémně ulevit od čehokoliv, od čeho potřebujete. Fajn.
2: Krásný úterní odpoledne tady na Fajnu. Moje jméno je Kristý a zdravím vás u další hoďky našeho Fajn warmupu, ve který se mimochodem podíváme třeba na ty nejlíp placený profese v Česku. Kdybyste třeba přemýšleli, jakým směrem se pracovně vydat, kdybyste chtěli změnit práci, tak to budou tipy pro vás. A taky si dáme top songy, jak jsem slíbila, tak taky doručím Rihanna tady už teď. Tenhle nejvíc letní song, Rihanna, Calvin Harris, jejich We Found Love, tímto celý odstartujeme.

song Red Eyes. Jsme doposlouchali na Fajnu 14.10 a tohle je rychlý reminder pro všechny, co zrovna sedíte v práci a přemýšlíte, jestli ty peníze za ten stres vůbec stojí. Objevily se totiž nový data o tom, kdo v Česku bere ty nejvíc astronomické rakety. A surprise, surprise, akorát, že vůbec. Na vrcholu potravního řetězce samozřejmě stojí lidi, jako jsou generální ředitelé, IT manažeři, finanční ředitelé, kteří si měsíčně domů odnášejí klidně přes 200 tisíc korun hrubýho. Celý tý top desíce nejlíp placených profesí u nás absolutně dominují, jak už jsem říkala, manažeři. Jasně, zní to jako totální sen, ty částky, co mají, ale na druhou stranu je zatím taky brutální zodpovědnost. Schůzky od nevidím do nevidím a tak trošku nulovej osobní život. Takže otázka pak fakt je, jestli za to ty peníze stojí a kde má člověk tu vnitřní hranici, kdy si řekne, jo, tohle už mi ke štěstí stačí, nebo tohle ne, tak se pojďme zasnít, zamyslet. Jaká je pro vás ta ideální, vysněná měsíční výplata, se kterou byste byli absolutně spoko? Ale zkusme být trošku realistický, jo? Taková ta částka, u který byste si řekli, že by vám to stačilo, ale zároveň byste věděli, že kvůli tomu nebudete muset v práci úplně vypustit duši, mít z toho žaludeční vředy a tak dále. Tak jestli je to 50 tisíc, 100 tisíc, 30 tisíc, co já vím, napište mi 724-634-634, pojďme se o to podělit a samozřejmě další song už je na cestě k vám. Gracie Abrams, Hit the Wall, trošku emocí tady na Fajnu.

který vám stoprocentně dodal energii. Nemáte zač? David Guetta, Sia a Beautiful People. Tak se jmenoval tenhle song. Máme úterko, úterní odpoledne a probíráme, jaký plat by vám vyhovoval, kdybyste měli. Jirka píše, že za něj je ideál 65 až 70 tisíc čistýho měsíčně. Na krásný, spokojený život to podle něj stačí. Máme tady ale i posluchače, který by se umírnili ještě víc. Petr píše, že je v důchodu a že při dnešních cenách by mu klidně stačilo jenom 25 tisíc. No a Michal píše, že mu stačí do 40 tisíc. Že peníze sice usnadňují život, ale pro štěstí nejsou nezbytně důležité. To určitě ne, ale pojďme si říct, za peníze si dneska toho koupíme spoustu. Zážitky, někdy i radost, záleží. Jasně, není to jenom o tom, ale je dobrý, když je máme. Každopádně vám děkuju za zprávy, každý podle svého gusta, jako vždycky. No ale já tady mám za chvilku už něco, co bude pro vás všechny ideální na vaše gusto. Ray Dalton, Blood Running, nebo taky Viz DMCB s Honey at the Party. Ať už chcete trošku chillu, nebo trošku víc diskotéky, tohle všechno tady na Fajnu už za chviličku.

Ideální letní soundtrack with DMC, Bees, Honey, jejich At The Party tady na Fajnu. A představte si, že máte tak extrémní sebevědomí, že si necháte na kůži navždy zvěčnit vítězství svého týmu ještě předtím, než ten turnaj vůbec skončí. Přesně tohle udělal totiž jeden týpek z Mexika, který si s obrovskou píchou nechal vytetovat nápis Mexico World Cup Champions 2026, rovnou k tomu přidal i trofej pro mistry světa. Netroškařil, ale hádejte co, Mexiko už z mistrovství světa ve fotbale vypadlo. Turnaj se teda sice hraje u nich doma, ale ta obří víra narazila na tvrdou realitu dřív, než ten týpek stihnul pořádně, vlastně než mu to tetování stihlo uschnout. Teď se z toho samozřejmě stal terč internetu a na kůži mu zbyla jenom tahle bizarní, extrémně drahá a hlavně strašně bolestivá vzpomínka na to, jak moc se přepočítal. Tohle je zkrátka věc, kterou jen tak nesmažete. A mě to přivádí ale k myšlence, která je obecnější, a to, že některé tetování jsou fakt blbej nápad už od začátku. Je úplně jedno, jestli jde o jméno vaší lásky, kterou znáte 2 týdny, nebo opileckou kérku z dovolený v Bulharsku, nebo halus, který vám vytetoval váš kámoš ve 2 ráno, když jste byli opilí. Jakmile v tom figuruje alkohol, přehnaný emoce a moc velký ego, dopadne to přesně tak, jak tady u toho mexického hrdiny. Tak pojďme probrat vaše kérky. Máte nějakou, na kterou nejste zrovna pyšný? Jaký je vaše nejhorší, nejvíc bizarní nebo nejméně promyšlený tetování, který na sobě máte? Napište mi na 724-634-634, ať už máte třeba citát s nějakou gramatickou chybou, jméno vaší ex, je mi to jedno, pojďte mi to hlavně napsat. A teď mezi tím One Republic, Need Your Love, tenhle track na Fajnu.

úterní odpoledne na Fajnu a my jsme společně se Zarou Larson přivolávali zase trošku víc toho sluníčka, track Midnight Sun. A probíráme nepovedený tetování. Ptala jsem se vás, jestli máte nějaký takový, který ho litujete, anebo se prostě nepovedlo. Kačka píše, že jednou jí tatér pod vlivem vytetoval kříž, který se vůbec nepodobal tomu, co chtěla. Píše, byl kreativní až moc a vypadalo to, jako by byly dva na sobě a ještě křivý. Opravili jsme to na motýla a jsem happy. Tak doufám, že motýl nakonec byl lepší volba než kříž, že se to takhle povedlo zachránit. No a tady tomu se dá vyhnout, ale protože, jak píše Michal, tak Michal se drží toho, že na Bentley se samolepky nelepí, takže žádné tetování nemá. Nicméně, já si myslím, že tetování prostě někomu sluší, někomu méně, ale je dobrý si pořádně rozmyslet, co si chcete nechat vytetovat, ať nedopadnete jak ten týpek z Mexika. Já vám děkuju za zprávy, za sdílení, no a za chviličku další tracky, třeba OMI, jeho Cheerleader. Za chviličku tady na Fajnu tenhle letní banger.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

Úterní odpoledne, ladíte fajn a Tate McRae nám dospívala song Just Keep Watching, a.k.a. i dál se dívejte. A to se hodí, protože já vám jdu říct, na co se dívat. Rozhodně byste měli sledovat, a vy to víte, protože vám to říkám pořád. Are You The One? Tuhle reality show, která běží na Primě, která je absolutně skvělá, nabitá bizarníma momentama. Všechno, co tam chcete mít, tam prostě je. No a my to tady společně na Fajnu s mým kolegou Bertem probíráme v našem podcastu Posedlí Are You The One. Probereme tam vždycky všechno to nejdůležitější za ten týden. Tenhle týden budeme natáčet zase ve čtvrtek. Tak zase si vezmeme ty nejlepší momenty, udělujeme tam i red flag týdne, green flag týdne, těm největším divnějším momentům a tak dále a tak dále. No prostě je na co se koukat, je na co se dozvědět. No a i když nekoukáte na tu reality show, tak je to super v tom, že tam probíráme momenty, které se objevují v té show a které se zároveň ale objevují i v reálném životě. Jakmile jde o vztahy, chlapy, ženský, znáte to, je to komplikovaný. A my to všechno probereme, podíváme se na to jak z pohledu holky, tak z pohledu kluka a ukazuje se, že někdy na to opravdu nemáme stejný názor, neschodneme se a o to větší je to ale sranda a je super to takhle vidět. Takže doporučuji mrknout na náš podcast. Na YouTube najdete podcast Posedlí Are You The One, na Instagramu k tomu další bonusový obsah jako různý edity a tak dále. No a taky koukejte na tu show, ať se pak chytáte, o čem se bavíme. Takže to máte komplet program na tenhle týden, na co koukat, protože tahle show se blíží do finále a vypadá to, že to konečně začne mít nějaký pořádně směr, že se tam možná i někdo začne párovat. Takže uvidíme, koukejte společně s náma. No a teď už další track, který je ideální taky v tom, že vám připomene, že byste se ničím neměli stresovat. Leony, její Don't Worry, právě teď.

0: úžasným trackem zakončujeme druhou společnou hoďku. Tohle byl Unutu společně s Dennisem Lloydem, jejich song Diamonds. No a v dalších diamantech budeme pokračovat i v následující hoďce. Samý dobrý tracky, třeba Alex Warren Burning Down, nebo taky Naked Portugal The Man Glide a i česká bomba Eva Farná, její Perpetuum mobile. Tohle všechno za chviličku tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou, mezi tím jenom zprávy. Řítíme se do další hoďky.
1: To nejlepší z hitparád.

0: nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: Cesta na zahájení Karlovarského filmového festivalu se několika modelkám změnila v dramatickou nehodu. Všichni cestující se stihli naštěstí dostat ven, dva lidi utrpěli zranění. Modelky nakonec na festival dorazily, o svoje osobní věci ale přišly. Zůstaly v autech, která po nehodě kompletně shořela. Americká rodina hledala svého kocoura téměř 30 hodin. Nakonec se ukázalo, že během rekonstrukce koupelny zůstal uvězněný pod nově instalovanou vanou. Na jeho mňoukání upozornil až slabý zvuk vycházející ze zdi. Taylor Swift je vdaná, měla svatbu v newyorský Madison Square Garden. Na obřad dorazilo přes 1000 hostů, včetně řady světových hvězd. Média událost označují za jednu z nejsledovanějších svateb všech dob.
2: Úterní odpoledne tady od nás Fajnu, ladíte Fajn Warm Up se mnou s Kristý a nás čeká už třetí společná hoďka. Takže jo, je třetí hodina odpoledne, no a my si to uděláme hezký. Dáme si dobrý songy, taky se zamyslíme nad tím, co bychom chtěli dělat, až jednou budeme v důchodu, jestli se toho teda někdy dočkáme, ale tak zamyslet se můžem. Tak pojďme na to, nejdřív dobrý songy. Alex Warren, Burning Down, právě teď tady na Fajnu.

Farai, překrásný track Perpetuum Mobile, takhle při úterním odpolední tady na Fajnu. A já se ptám, co chcete dělat v důchodu? Mě baví se na tuhle otázku ptát. Já jsem teď viděla na Instagramu post, že fotbalová hvězda Erling Haaland říká, že on, až skončí s fotbalem, až půjde do důchodu, tak chce malou farmu. Chce tam mít pár kráv, pole, klid. A tak mě to právě donutilo přemýšlet, protože někdo chce cestovat po světě, někdo chce bydlet u moře, někdo jenom prostě doufá, že nebude muset vstávat v 6 ráno, ačkoliv většinou právě staří lidi vstávají docela brzo, nebo aspoň z mý zkušenosti, tak mi přijde hezký se nad tím zamyslet. No a takhle Erling Haaland, ačkoliv je slavný, tak má vlastně jediný sen úplně takovej jednoduchý, prostě mít farmu a klid. Tak mě zajímá, jak to máte vy. Pokud teda se důchodu někdy dočkáme, víme, jak to s tím je, tak jak si to představujete? Já bych asi chtěla mít dům u moře. Co byste chtěli vy? Jak byste chtěli strávit ten pozdní věk? Napište mi na 724-634-634. Já vím, že tady i máme třeba někoho, kdo je v důchodu, ale tak můžete mi napsat, jak jste si to třeba představovali dřív. A mezi tím další track, Kato John, Turn the Lights Off. Rozjíždíme party. No a co, že je úterý? Pojďme na to.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky.

Kara, její nádherný song Scars to Your Beautiful. Tady musím zmínit tu message, protože v létě se to podle mě ideálně hodí. Song o tom, že jsme všichni krásní, nemusíte na sobě nic měnit, zvlášť v létě máme obrovský tendence se porovnávat. Tak jenom doufám, že jste tuhle message vnímali tohohle songu. No a teď už k tématu. Společně totiž probíráme důchod, respektive co byste chtěli jednou v důchodu dělat. Michael píše, ahoj všem posluchačům i do rádia. Když vidím, jaký to v dnešní době je, tak na důchod bych chtěl být buď v zahraničí, nebo raději s metrem hlíny nad sebou. No, čekala jsem od vás nějaký, jak to říct, pozitivnější vyhlídky, ale asi nejste dneska moc pozitivně naladění, to budeme muset změnit. Michal píše, že on se do důchodu vůbec nechystá, že doufá, že ho práce bude bavit a že u ní vydrží, co úplně nejdýl to půjde. Ale jinak si to představuje jako výletování s klubem důchodců po hradech a zámcích a debatování s klubem nad tím, proč ty písmenka v novinách dělají stále víc nečitelný. Tak, to se mi líbí. Pozitivní myšlení v důchodu, výlety s důchodcema. Zní to dobře, ne? Podle mě docela jo. Tak já vám děkuju za sdílení. No a teď teda už pro ty z vás, co ještě nejsou tak pozitivně naladění, tak to zkusíme změnit, protože za chviličku vám do uší pustím třeba BB Rexu a Faithless, jejich New Religion. Tenhle hodně energický track, tak se na to připravte, už pojďte rozhejbat klouby, jo, ještě v důchodu nejsme. Za chviličku si na to tady společně zatančíme.

Aša, její TikTok, tenhle mega hit, který si všichni dobře pamatujeme a který věřím, že vás pořádně rozproudil takhle při úterním odpoledni na Fajnu. No a teď mě budete milovat, protože jsem, teda možná už mě milujete i tak, chápete, ale ne. Teď mě budete milovat, protože jsem našla oficiální výmluvu na to, proč sníst celou vaničku zmrzliny na posezení. A teď v létě se to extrémně hodí. Ne, ten důvod není, že nemáte sebekontrolu, je to bezpečnostní opatření. Já jsem totiž narazila na informaci, že když zmrzlina roztaje a potom znovu zmrzne, můžou se v ní množit smrtelně jedovatý bakterie. Takže vlastně, čím dřív tu zmrzlinu sníte, tím líp. Aspoň takhle si to odteď můžeme všichni kolektivně vykládat. Jo, je to zajímavý, jak si člověk vždycky najde nějakou vědeckou výmluvu, nějaký důvod pro to, co chce dělat. Čokoláda zlepšuje náladu, káva je vlastně zdravá. A teď, promiňte, ale ta vanička zmrzliny prostě nemohla zůstat v mrazáku. Já tomu říkám zodpovědný přístup. Tak mě ale zajímá, když máte doma vaničku zmrzliny vy, jíte rovnou z té vaničky, nebo si to nandáváte do misky? Podle mě totiž existují jenom dva typy lidí, nic mezi tím, jo, nebavím se o těch obrovských vanách, ale když máte takovou tu klasickou vaničku, takovou tu kulatou, víte, co myslím, tak jestli to jíte přímo z toho, nebo si nandáváte zmrzlinu do misky. Schválně, jak to máte? 724-634-634, tam mi to napište. Každopádně máte to ode mě oficiálně podepsaný, můžete klidně dneska sníst celou misku zmrzliny na posezení. Není zač. A taky vám posílám další song Another 54 Ultra Talk to You. Opět není zač.

0: Úterní odpoledne na Fajnu 15.43 a tohle byl Nico Santos a jeho song Home Part 2. Ideální, pokud máte to štěstí, že už jste na cestě domů z práce, ze školy, nebo pokud už jste doma, jako třeba Anička, která mi poslala fotku, že doma jí zmrzlinu. Protože jsem se vás ptala, jestli zmrzlinu jíte v tom kelímku, ve kterém ji koupíte, když koupíte takový ten, já nevím, 400 ml, něco takového, nebo jestli si to nandaváte do mističky. A Anička píše, že její mamka vždycky chce, aby si to dala do misky, ale že jí se nikdy nechce, takže to většinou jí z té vaničky, ve který to koupí. Já jsem pro, sice to asi není úplně hygienický, ale když to sníte naraz, což zase není úplně dobrý asi pro náš kalorický příjem, ale tak jednou za čas. A Michal píše, že taky třeba tu americkou zmrzku dá na posezení. Takový ten klasický kelímek, jak ho Američani v těch filmech vždycky dávají na posezení, tak Michal to má stejně. Ale máme tady i odpůrce tohoto přístupu. Áňa a Váňa píšou, že vždycky z misky, nikdy ne z krabičky. No, já si myslím, že to z misky, teda z vaničky, chutná trošku líp, protože v té misce se to roztejká ještě rychleji než v té vaničce, ale jak jsme říkali, je to asi hygieničtější z misky. Ať tak či tak, dejte si dneska zmrzku a za chvilku si k tomu dáme i dobrý songy. Subfocus, Elevate, trošku to zas odpálíme, za chviličku tady na Fajnu. Yeah,
1: we are fine. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Fajn Radio můžeš poslouchat i online. Je to jednoduchý. www.fajnradio.cz

A něco pro milovníky elektronické hudby. Chemical Brothers, jejich Go. Takhle při úterku tady na Fajnu 15.54. A já pro vás mám tip, jak se nevracet ke svýmu ex. Překvapivě to není tip od psychologů, je to tip od Dua Lipy. Hit New Rules od Dua Lipy je už 9 let starý. Já ho pořád umím naspaměť, protože tohle jsou rady, které do života potřebujete. Číslo 1, nezvedejte mu telefon a tak dále. A najednou po týmhle songu máte pocit, že každý rozchod na světě už zvládnete. Je to vlastně takový manuál, jak se nevracet těm ex, nepsat, nevolat, nenechat se ukecat. Zní to jednoduše. Jenomže pak vám ve 2 ráno přijde zpráva, si vzhůru. No a my jedeme, že jo. Je to šílený, ale měli bychom se řídit tímhle songem, takže si ho teď společně dáme, ať si připomeneme všechny ty pravidla, co nedělat, protože mám pocit, že to všichni potřebujeme. Takže jdem na to. Dua Lipa, New Rules, právě teď.

0: Děkujeme Dua Lipě za zopakování pravidel New Rules, tenhle song, takže to máte teďkon, ne černý na bílém, ale spíš, jak to říct, no, nějakýma decibelama ve vašich uších, teď víte, nevolat, nekamarádit se s ním a tak dále a tak dále. A když budete mít náhodou chuť vašim ex napsat, tak si radši puste nějaký dobrý songy. A od toho jsme tady my, už za chviličku pokračujeme s dalšíma trackama, třeba Magic Root, nebo taky Tempra Trap Self Aware. Už za chviličku v další společný čtvrtý hoďce, mezi tím jenom zprávy a pak už zase zpátky k songu, tak zůstaňte tady na Fajnu. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Fajn rádio, prostě hity.

0: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: V Česku se znovu otevřela debata o snížení volebního věku na 16 let. Návrh TOP 09 by umožnil mladším lidem hlasovat v komunálních volbách. Vláda ale

která nechtěla pustit samečka do hnízda budky. Když se k ní pokoušel dostat po žebříku, jednoduše ho schodila ven. Novej průzkum ukazuje, že až 52% pejskařů přiznává, že svýho pejska líbá

0: to the stage.
1: Úterní odpoledne, ladíte fajn warm-up se mnou s Kristý a před náma poslední společná hoďka. No a to znamená, že bychom ji měli rozjet úplně na plný pecky, ať to úterý, chtěla jsem říct pondělí, ale je úterý, zakončíme ve stylu. Teda nebudem končit úplně, ale chápete, se mnou fajn warm-up. No nic, nebudu to okecávat, jdem na první song. Magic Root je na cestě k vám, do vašich uší. Let's go!

James Hype, Sam Harper a taky Bobby Harvey, jejich song Waterfalls, tady na Fajnu 16.12. Slyšeli jste už někdy pojem homosexuál? Ne, nemá to zas tak nic moc společného s orientací, ale s tím, jak dneska vypadá situace na trhu s bydlením. Je to totiž označení pro člověka, který s váma nerandí kvůli vašemu skvělému charizmatu ani kvůli hezkým očím, i když to možná tvrdí, ale čistě proto, aby měl kde bydlet a aby získal finanční zázemí. Podle nových studií vzrostl počet těchto lidí za posledních 10 let o víc než 50%. Důvod celkem logický, jasně, šílený ceny nájmu, drahý hypotéky, ekonomická nejistota. Zkrátka, místo chození do banky pro úvěr si dneska lidi radši najdou na Tinderu partnera, co už má vlastní byt a bleskově se k němu nastěhujou, protože platit nájem solo, to už se prostě nedá. Takže randění se teď možná stalo i takovým specifickým realitním trhem. Schválně, mě to jako přivedlo k otázce, po jak dlouhý době byste se k někomu měli nastěhovat, když s někým randíte. Protože teď, pokud to uděláte po moc krátký době, tak fakt můžete toho člověka podezřívat, že to udělal jenom kvůli tomu bytu, že s váma randí jenom kvůli bydlení. Kdy je ideální čas se s někým sestěhovat? Pojďte mi napsat 724-634-634, mezi tím další song BTS, jejich Swim, let's go!

0: Kristoval, jeho Kopretina, tenhle song pro dobrou náladu při úterním odpolku. A já jsem se vás ptala, kdy je podle vás ideální čas se s někým sestěhovat. Michal píše, že za něj je nejlepší, a to mě teda překvapilo, když má každý partner svůj byt. Jako navždycky asi. Že to je k nezaplacení, že by se ideálně nesestěhoval nikdy. A pak dopsal, že má asi fakt jenom rád svůj single life. Já si myslím, že to bude tím, protože nesestěhovat se nikdy, to mi přijde skoro až smutný. Myslím si, že nějaký limit sestěhování by tam být měl moc brzo. Je moc brzo, jo, tak třeba aspoň rok se ty lidi by měli poznávat, protože když se sestěhujete moc brzo, tak pak s tím i brzo získáte všechny ty povinnosti, které se vážou s bydlením a občas to ten vztah podle mě může trošku zkazit. Já vám nicméně děkuju za zprávy a za chvilku samozřejmě další songy, třeba Michael Jackson, jeho Beat It, takže to trošku roztancujeme, už se rozhejbávejte, jo, dejte tam protahovačku a za chvilkou tančíme společně tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn, sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Hey, Billy, you there?
3: You wanna guess the color of my

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na Fajn Rádiu.

dobrá dávka energie s Rudimental Skepsis a taky Charlotte Plank a Rico Danem jejich songem Green Gold tady na Fajnu půl pátý odpoledne a já mám zásadní otázku. Patříte k lidem, kteří chodí včas nebo 15 minut po limitu? Nejlepší zpráva dne je totiž ta, že podle vědců lidi, kteří chodí chronicky pozdě, žijou vlastně delší a lepší život. Jde o to, že delší život nemůže za to ten samotný pozdní příchod, ale má to zajímavý propojení. Lidi, co věčně nestíhají, jsou totiž rozený optimisti. My žijeme v domnění, že máme ještě spoustu času, že do odchodu stihneme ještě jednu poslední věc. Ještě něco. Věříme, že doprava bude naprosto v pohodě, že všechno klapne a všechno vyjde na minutku přesně. A právě tenhle věčnej nezdolný optimismus nám podle studií brutálně snižuje stres, chrání srdce a taky prodlužuje věk. Takže až na vás příště bude někdo řvát, kde jste, sledovým klidem mu řekněte, že si prostě jenom prodlužujete mládí. A taky legendární hláška z filmu Princezniny deníky. Královna nikdy nechodí pozdě, všichni ostatní prostě jenom přišli moc brzo. No a teď samozřejmě je čas na vás, jak to máte vy? Na který straně barikády stojíte? Patříte do týmu chronických opozdělců, co prostě neví, jak vypadá včasný příchod? Nebo jste naopak ten šílený typ člověka, co všude musí být třeba o 10 minut dřív? Napište mi 724634634, klidně se vyvstekejte, jestli chodíte brzo a ostatní chodí pozdě, klidně si pojďte zanadávat. Naše zprávy jsou místo, kam to můžete pustit bez následků. No a teď už další song, Alex Warren, jeho Passenger, pojďme na to.

0: tak lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
2: Posloucháš Fajn, prostě hity.

kapela, kde je tenhle nádherný song plných emocí, je jedna z posledních věcí, kterou si společně dneska na Fajnu poslechneme. A je to ideální, protože předtím, než odejdu, tak se musíme rozloučit. Jo, 5. hodina, znáte to, to znamená, že Fajn warm-up se blíží ke konci. Byly to krásný 4 hoďky tady s váma, jako vždycky. Tenhle týden jsme odstartovali pořádně dobrýma trackama, dobrýma tématama, no a zítra pokračujeme dál. Já doufám, že se nám dneska stane ještě spousta věcí, o kterých si zítra budeme moc povídat, ať máme co řešit, no a budu se na vás těšit zase zítra. Teď už to tady předávám Žampikovi, užijete si s ním skvělý 3 hoďky. My se slyšíme zítra od 1 do 5 a bye babes. Poslední song na rozloučenou ode mě, Haven, Caitlin Aragon, I Run. A já už teď utíkám, takže pa, bye babes.

0: nejlepší z hit parád. To nejlepší z TikToku. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Minuta do 17. hodiny, pojďme se podívat na to, co se děje ve světě.
4: Debata o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let nabírá na obrátkách. Jenže podle odborníků by plošný zákaz mohl spíš uškodit, než úplně pomoct. Děti si totiž vždycky cestu na internet nějakým způsobem najdou. Policie v Británii zažila speciální zásah. Muž podezřelý z krádeže se při pokusu ukrýt, se ukryl pod peřinou a na hlavu si dal nákupní tašku. Jeho plán ale nevyšel. Policie ho rychle našla a zadržela. Ale třeba video tady z toho zásahu extrémně baví internet. Návštěva koncertů, divadel nebo galerií může být pro většinu lidí jenom zábava, ale taky třeba úžasný restart vašeho mozku. Podle studií, když právě jdete třeba na letní scénu nějakého divadla nebo jenom do galerie nebo si i doma nakreslíte obrázek, tak by se vám mělo extrémně ulevit od čehokoliv, od čeho potřebujete.
1: Fajn.
2: Fajn Drive.
0: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
1: Fajn.
0: Fajn Drive.
1: Fajn.
0: Fajn Drive.
2: Jindra Žampa. Jindra Žampa. Žampa.
3: OK, 17 hodin, jedna minuta k tomu startuje úterní Fine Drive, 3 hodinky jsou před náma, za chvíli se podíváme na to, jestli se můžeme nakazit depresí od našich kámošů. Do té doby nabitej playlist, odstartuje to Tame Impala a Jenny Dracula, právě teď a fajnu.

Lady Gaga, The Dead Dance. 17 hodin, 8 minut, to je aktuální čas. Posloucháte fajn a hele, říká se, že špatná nálada je nakažlivá. No a možná na tom něco fakt je. Nová studie ukázala, že když se blízký kamarád potýká s psychickýma problémama, je větší šance, že se s něčím podobným začne potýkat i jeho okolí. Ne proto, že by deprese byla nakažlivá jako taková, ale protože na sebe máme mnohem větší vliv, než si myslíme. Když trávíte hodně času s někým, kdo není úplně v pohodě, může to ovlivnit i vaši psychiku. Odborníci ale říkají, že je důležitý kamarády neodstrkovat, ale spíš o tom mluvit a případně vyhledat pomoc. No a mě zajímá, jestli se vám někdy stalo, že vám váš kamarád nebo kámoška pomohla, když jste byli v období, kdy vám nebylo úplně OK. Napište mi to na 724 634 634.

0: úterní odpoledne na Fajnu, tohle to byla Olivia Rodrigo a my jsme tady řešili deprese a to, jestli se depkou můžete nakazit o svýho kámoše. Tady David mi napsal, nejlepší kámoš mi nejvíc pomohl, nemusel nic radit, prostě mě vyslechl, to někdy stačí úplně nejvíc. Pak mi ale napsal Pavel a ten napsal, a co když ten kamarád, když má deprese, tak místo toho, aby byl rád, že jsem s ním, tak na mě jen háže vše, co se mu nepovedlo a je tam, kde je. Hele, Pavliku, za mě je rozhodně důležitá trpělivost tomu kámošovi poradit, ale rozhodně nejsem žádný odborník.
1: Fine Drive.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Next Generation. Show, ve které se rodí hvězdy.
4: Čau, tady Sofia.
5: Ahoj, já jsem Pem Rebit.
6: Posloucháš Fajn Rádio?
7: Čau, what's poppin', já jsem Total na Fin, zpěvák a mladý producent.
8: Ahoj, tady je Kios Kerol, nezávislá zpěvačka.
3: Od pondělí do čtvrtka na Fajnu v 8 večer.

Heroes, We Could Be, myslím si, že ideální track pro úterní odpoledne na fajnu. Jedeme dál, před náma Milky a Mallrap, Just The Way You Are. Tenhle song má jednu zajímavost, a to, že možná vám přijde úplně novej, ale ve skutečnosti v sobě schovává několik let starou klasiku. Milky a Mallrap totiž sáhli po legendárním hitu Just The Way You Are právě od Milky, ale z roku 2002 a udělali z něj moderní house track. Za mě je to přesně ten typ tracku, když sáhnete po něčem starým, dáte tomu novej kabátek, tak to prostě neskutečně funguje. Pojďme si

Sleduj nás na Instagramu. Fajn rádio. Fajn rádio.

0: Put the Fake. Posloucháte Fajn, úterý 7. července, jaká vůně vám okamžitě připomene domov? Tak zněla moje otázka a tady jsou odpovědi. Tereska napsala jednoznačně svíčková. Jaký cítím, úplně vidím babičku v kuchyni. Tak to bych si teď extrémně dal. Od Davida tady máme vývar, když jsem byl nemocnej, babička ho vařila snad po každý. Takhle to zní a je to i pravda, že babičky jsou prostě ty nejlepší kuchařky na světě. A pak tady máme ještě třetí zprávu a to je, máme morčata, takže jejich smradlavá vůně. OK? I to je vůně, která vám může připomenout domov. Pojďme pokračovat dál, před náma One Republic a Needs Your Love. Právě teď na Fajnu.
1: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
2: My vybíráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: sinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

0: Fine Drive. Fine Drive. Indra Jampa. Indra Jampa.
1: 18.00 startuje druhá hodinka Fine Driveu, i ta bude nabitá. Za chvíli si řekneme, co novýho se stalo v hudebním rybníčku. Do té doby třeba Somber anebo Taylor Swift The Fate of Ophelia. Právě teď na Fine.

0: neskutečně talentovaný týpek Somber nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 7 minut a my se pojďme podívat na to, co novýho se děje v hudebním světě. Eminem tentokrát neřeší novej track, ale soudí se. V Austrálii prohrál spor se značkou plážového oblečení Slim Shady. Vadilo mu, že je název až moc podobnej jeho legendární přezdívce Slim Shady a taky tomuhle skvělému tracku. Je pravda, že tam trošku je to Slim Shady. No soud dal bohužel nakonec zapravdu druhý straně, takže i když je Eminem jedním z nejslavnějších rapperů světa, ne každý právní souboj se dá vyhrát. Slim Shady teda může veselé plavkovat dál a my jedeme taky dál. Před náma Zara Larsson, Midnight Sun.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Nico Santos, Ray of Light, takhle zní Léto na Fajnu. A hele, v poslední době se mezi naší generací řeší jedna zásadní otázka, a to je body count. Teda s kolika lidma se člověk v minulosti šmajchloval. Někdo říká, že je to pro vztah strašně důležitý číslo, jiný zase tvrdí, že je to úplně jedno, že je to prostě minulost. Psychologové ale připomínají, že samotné číslo o člověku vlastně skoro nic nevypovídá. Mnohem důležitější je důvěra, komunikace a to, jak se k sobě dva chovají. Ale já si tak jako říkám, že je rozdíl, když to číslo je 20 a třeba 300 pade, to už podle mě o člověku něco vypovídá, ne? Ne, že bych mluvil z vlastní zkušenosti. No a mě zajímá, jestli by vám vadilo u partnera nebo partnerky vysoký body count, anebo jestli je vám to úplně jedno. Napište mi taky proč na 724-634-634. Fajn Drive.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší z TikToku.

Posloucháte Fajn v úterý 7. července a my jsme tady řešili, jestli by vám vadil u partnera nebo partnerky vysoký body count a nebo jestli je vám to prostě úplně jedno. Tomáš napsal upřímně jo, ne kvůli tomu číslu, ale protože bych asi přemýšlel, jestli na vztahy koukáme stejně. Ale, tak to by mě zajímalo, jestli ty seš tý v pozice toho, kdo má to vyšší číslo nebo kdo má to nižší číslo. Aneta napsala, je mi to úplně jedno, každý měl nějaký život přede mnou, důležitý je, co je teď. To je za mě ten nejlepší přístup. No a David, tak ten napsal, záleží, jak moc vysoký číslo by to bylo. Když je to fakt extrém, asi by mě zajímalo proč. No, tak proč asi. Fajn Night.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, 18 hodin 39 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a dáme si něco pro pejskaře, který ale tohle si myslím, že asi vůbec nepřekvapí. Nový průzkum totiž ukázal, že víc než polovina majitelů psů dá pusu radši svýmu psovi než partnerovi. A stejně tak by spousta z nich radši spala v posteli se svým čtyřnohým parťákem než se svojí drahou polovičkou. Odborníci říkají, že je to vlastně úplně normální, že pes je pro spoustu lidí plnohodnotný člen rodiny. Já si říkám, že u nás doma je to tak, že to občas vypadá, že já bych měl spát v pelíšku a naše čtyřnohá fenka v posteli. No, zajímá mě, jak to máte vy? Kdo u vás doma dostane první pusu po příchodu domů? Jestli partner, anebo mazlíček? Tak přiznejte se. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Drive.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Evička Farná, Perpetuum Mobile. To je track, který nám právě teď dohrává na Fajnu. Aktuálně máme nějakých 13 minut do 19. hodiny a já jsem se vás ptal na to, kdo u vás doma dostane první pusu po příchodu domů. Jestli je to partner a nebo mazlíček. Šárka napsala pes, přítel už to dávno vzdal. Nebudu říkat, že mě to překvapuje. Pavel napsal dcera, pak pes a až potom manželka. Tak to prostě je. Hezky to máš nastavený, Pavle. No a do třetice tady máme zprávu. Samozřejmě, že štěkanátek, ten si přiběhne pro pusu. Štěkanátek je naprosto geniální. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Lucien a Leony, to je track, který nám uzavírá druhou hodinku Fine Driveu. Pojďte se mnou do té třetí. Začneme jí klasicky 10-minutovkou podle vás, tak pojďte diktovat trky, protože já je budu hrát.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

Tady 19 hodin, 1 minuta k tomu startuje třetí hodinka Fine Drive. No a pojďme si to tady udělat hezký. Dáme si 10 minutovku podle vás. Číslo je 724 634 634. Můžete mi psát na WhatsApp, SMSky, na iMessage nebo na Instač Fine. No a kdo dřív přijde, ten dřív mele. Časomíra je na 300 sekund a startuje právě teď. 10 minutes for you.

0: jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
1: 724-634-634. To je to číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. A já už tady mám první zprávu. Lukáš si píše o Dominic Fike a White Keys. Dobře, může být. Co tam dáme jako druhý track? Tak jo, dvojka bude Joe, End of Beginning. Nice. Co tam dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A Lukáš by si přál Slavíčka. Tak jo, pište klidně další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

0: Steve Harrington, a.k.a. Joe, End of Beginning, to je song, o který jste si psali, posloucháte fajn, před náma je třetí track v pořadí naší desetiminutovky a to je Slavíček a Hezký ráno a hned potom nás čeká velký finále. Mám tady tři tracky z těch, o kterých jste si psali a jenom ten nejrychlejší, který zavolá právě teď na 724-634-634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 724-634-634.
1: 10 minutes for you.
2: Mám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Slavíček, hezký ráno, track, o který jste si psali, posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Tak jo, byl se mnou na drátě Péťa, ale bohužel mi vypadl, takže linka je volná. 724-634-634. Pojďte do toho, pojďte rozhodnout o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Pokud ten zavoláte, tak já budu zpívat a to rozhodně nechcete. 724-634-634. To je to číslo. Pokud nikdo nezavoláte, tak to můžu vybrat já sám, ale budu rád, když zavoláte. Chápu, že jste teď všichni jinde, máte jiný plány, ale tady už mám volajícího. Halo, halo, kdo se dovolal?
1: Ahoj, tady Andy.
0: Čau Andy, tak řekni mi, jaký máš léto právě teď?
1: Jo, pracovitý.
0: A budeš mít před tebou aspoň nějaká dovolená, nějaký hezký vyhlídky do budoucna?
1: Upřímně ne.
0: Takže dovolená třeba v září?
1: Já si myslím, že spíš příští rok, bohužel.
0: Ty jo, no, tak třeba se to ještě nějak změní, ne? Nebo aspoň nějaký jako víkendíček?
1: Jo, víkend snad jo.
0: Tak jo, hele, tak k tomu pracovnímu létu, tady mám pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Ano.
0: Tak jo, tohle jednička. Chemical Brothers a Go, varianta číslo jedna. Pojďme na dvojku, to je hodně starší věc, nebo ne až tak hodně, ale je starší. Avicii a Wake Me Up. A do třetice tady máme českou věc a je to Poetika. Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím. Tak jo, Andy, je to jenom na tobě.
1: Já zvolím dneska jedničku.
0: Takže tam dáme Chemical Brothers?
1: Yes.
0: Tak jo, a komu bys to ráda věnovala?
1: Asi všem, který musí být v práci, tak jako já.
0: A i jako já.
1: Ano, i jako ty.
0: Tak jo, posíláme všem poctivě makajícím lidem a tobě přeju krásný večer a krásný léto.
1: Tobě taky.
0: Měj se hezky, ahoj. 10 minutes for you.

0: Neskutečný týpek Danny Hudson nám právě teď dohrává na fajnu. Skvělý track On My Way. 19 hodin, 19 minut, to je aktuální čas a lidi, já jsem si říkal, co si takhle při úterku trošku nezatrapnit. První dny letních prázdnin už máme za sebou, tak věřím, že se vám určitě stalo něco trapného. No a já po vás chci, abyste mi právě teď napsali nějakou trapnou storku právě z prvních letních dní, letních prázdnin. Klidně to může být trapná storka i z minulých letních prázdnin. No, jsem zvědavý, co vytáhnete. Napište mi to právě teď na 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapnost léta podělila Klárka. Ta napsala: šla jsem si na koupáku koupit zmrzlinu. Když jsem došla zpátky k dece, zjistila jsem, že jsem si sedla k úplně cizí rodině. A ještě jsem se divila, proč na mě všichni koukají. No, komu se tohle nikdy nestalo, jako by nebyl.
0: Fajn Drive.

0: Girls, American Girls, úterý 7. července, tohle je fajn a my se pomalu chýlíme ke konci, ale ještě předtím nás čeká třeba tenhle ten naprosto skvělý track. Biz the MC. Málo kdo ví, že než se proslavil soulově, tak byl součástí hudebního kolektivu, který si říkal No Homes. Tenhle hudební projekt ale nebyl vůbec úspěšný a až když se skupina rozpadla, rozhodl se jet na vlastní pěst a bylo to docela dobrý rozhodnutí, protože dneska má stovky milionů streamů a hraje na největších festivalech světa. Tak Viz the MC a Show Me Love. Za chvíli, na fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Fajn Radio.

0: končí. Na Betty 3 hodinky jsou za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Bylo to naprosto boží. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože za Majkem mě tady střídá talentovaná jak zpěvačka, tak herečka Sarah Nov, která si tady s váma dá necelou hodinku Next Generation. Dejte si to, uslyšíte jak její tracky, tak tracky, které inspirují její tvorbu. Já se těším zase zítra od 5 do 8 a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Já jsem Sarah Nov a ty právě posloucháš Fajn Radio a jeho Next Generation. Dneska vybírám playlist a proto ti hned ze začátku pustím jeden z mých singlů. Ten se jmenuje Jeden Live Nestačí a na Spotify se blíží už k 3 milionům poslechům, což je úplně crazy a moc za to děkuju. Děkuju všem, kdo to posloucháte. No a já jsem si řekla, že ho předělám do takový více jako cozy akustik verze, jenom s pianem i kytarou. Takže tady pouštím Jeden Live Nestačí Campfire Version.
1: Next Generation.

0: Generation. Yeah. Brand new music. Protože Sofian Mežmež začal zase vydávat, tak si tady pustíme jednu z jeho novinek. Tohle je Requiem.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Jestli je něco, co poslední dobou opravdu poslouchám dokola, tak je to tady tenhle už docela jakoby vlastně starší song od Evy Farne a Kelena. V neděli ho dali společně i v Edenu, takže jsem ráda, že jsem to konečně slyšela i live. A teď ti pustím můj první love song, jmenuje se True Story.
1: Next Generation.
2: I think you know when you find your people when you don't feel stupid. You hang out with the wrong people, but you don't necessarily know they're the wrong people. And you kind of leave feeling like, ugh, I wasn't being funny enough, I wasn't being cool enough. And the right people will not make you feel bad about being yourself.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Nejsem si popravdě úplně jistá, jestli její jméno vyslovuju na 100% správně. Každopádně tohle byla Sofia Izella a její vlastně docela virální single Everybody Supports Women. Já jsem tuhle holku na sociálních sítích registrovala už nějakou dobu a bavilo mě to. Takže když mi kamarádka řekla, že má lístky, jestli jdeme na koncert, tak jsem neváhala. Líbilo se mi to, ale vytkla bych tomu jednu věc, a to, že prostě týpečka byla 75% koncertů na zemi, prostě válela se tam, dělala show, jako by super, ale podle mě to vidělo tak jako prvních pět řad a my vzadu jsme z toho nic moc neměli, takže to mě docela mrzí. Bylo tam taky vlastně docela hodně samplů, chtěla bych klidně i více ty živý hudby, ale tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet, bylo to fajn a jsem ráda, že jsem to viděla. No a jako další tady pustím dívu Adélu a její nejnovější single Red Bottoms.
0: Here we go. Number one hit music station. Next generation.

právě dohrává první zveřejněný single z chystaného alba Ariany Grande, které se jmenuje Pedal a vyjde už 31. července a na Spotify už teď vidíme, že bude obsahovat 12 skladeb. Tuhle, kterou jsme právě slyšeli, Hey Did I Make You Love Me, vyšla jako první single k tomuhle albu a zároveň je Ariana i teď na svém tour, což je její první velké turné po dlouhých 7 letech. A zajímavost je i to, že už dříve Ariana označila v různých rozhovorech tohle tour za poslední hurá na dlouhou dobu, protože plánuje po skončení téhle koncertní šňury delší hudební pauzu, aby se mohla naplno věnovat herectví a divadlu. Pustím ti tady další novinku, a to Olivie Rodrigo a její single The Cure z nového alba.

0: Generation. Yeah.
1: Právě se slyšel jednu z mých písniček z mýho debutového alba, které se jmenuje Projekt Saranov, takže pokud tě to bavilo, budu moc ráda, když koukneš i na moje další písničky. Na Spotify i Apple Music mě najdeš jako Saranov. A my už jsme u konce, takže já se loučím a uslyšíme se zase u nějakého mého nového releaseu, takže brzy. Ahoj. We are
2: number one. Next Generation.
3: Number one hit music station.
4: We got the hits.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

Nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
7: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
7: Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio.
7: CZ.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Fajn rádio.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Fajn.
1: Vždycky fresh. Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: kterou nemusíš hledat. Fajn. Největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn. Fajn. Neřeš playlist, žij léto.
2: It's just so hot.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.